0: přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
2: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
1: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
2: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.
3: Attention!
2: Jen jedna.

0: Nádherný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
3: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
4: Plus krkonošská příroda.
3: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
4: A volný vstup do lázeňského wellness.
3: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
5: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.

0: Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda dnes projedná zvýšení minimální mzdy pro příští rok. Od ledna by měla vzrůst o 2500 korun na 24 900 měsíčně. Kabinet se bude zabývat také pokračováním střídání letního a zimního času v dalších 5 letech. Řešit chce i ceny pohonných hmot, u kterých má premiér Andrej Babiš podezření na nepřiměřené zisky rafinérií. Provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu klesl na nejnižší úroveň od května. O víkendu tudy proplulo jen 8 obchodních plavidel, před začátkem války jich bylo přes 100 denně. Důvodem jsou pokračující útoky amerických a iránských sil na lodě v oblasti. Omezení provozu na klíčové trase pro přepravu ropy a plynu způsobuje výkyvy jejich cen. Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále US Open. Ukrajinku Martu Kostiukovou porazila po téměř 2,5 hodinách 7-5, 5-7 a 6-4. Česká tenistka proměnila až 6. matchball a přiznala, že podobně dramatické zápasy nejsou dobré pro její mentální zdraví. O postup do semifinále se utká se světovou jedničkou Arinou Zabalenkovou. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Řidiči, pozor na další opravu na D11. U Chlumce nad Cidlinou se začne měnit povrch dálnice na 7-kilometrovém úseku. Práce tam potrvají měsíc a provoz zůstane zachovaný v režimu 2+2. A v místě počítejte s maximální rychlostí 80 km za hodinu. No počasí na cesty celkově budeme mít ve východních Čechách pohodové, protože nový týden startuje s letními teplotami, dneska 28 a zítra dokonce až 30 stupňů ve stínu. K tomu na východě Čech čekáme většinou polojasnou až oblačnou oblohu.
8: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve

0: s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné ránečko, je pondělí, začíná další pracovní týden. S vámi Michal, Jasmin a David.
2: Krásný pondělí, ahoj.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, dobré ráno. Tak asi začneme písničkama, ať to nezdržujeme, protože za chvíli pro vás máme něco speciálního. Teď Miley Cyrus, Flowers, hezké ráno. Hit

0: Tak my to tady v playlistu máme asi špatně, čověče. Miley Cyrus přece už není Cyrus. Dnes si říká jenom Miley. 6.05. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A my jsme vám slíbili něco speciálního. Pokud byste chtěli mít příští snídaně o dost lepší, tak pozor, protože celý tento týden v Minutě šampionu budeme jednomu z vás rozdávat 3000 korun na nákup na smysly.cz.
1: Kdo byste náhodou neznal smysly.cz, tak je to granola, ale nejen takhle dajaká. Je česká, ručně vyráběná, fakt jako křupavá, výrozná, nemá žádný přidaný cukr, sladidla a prej je fakt super. Kluci to tady zkoušeli.
0: My to můžeme potvrdit. Ty jsi tady totiž zrovna nebyla, když náš šéf donesl ochutnávku. Davide, řekni, jaký to bylo.
2: No tak ty jsi to vyluxoval tak rychle, že jsem skoro ani neochutnal, takže.
0: No, ne, opravdu, bylo to tak dobrý, že jsem si říkal, další balení kde?
1: Kde?
0: Tak pokud byste chtěli vyhrát 3000 korun na nákup na smysly.cz, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl váš víkend ve třech slovech. Pro inspiraci Michal, Praha, svatba, auto, odpočinek. To byl můj víkend. Co máš?
2: Tak moje tři slova budou odpočinek, slunce a fotbal.
0: A co, Jasmin?
1: Hudba, válení a obhlídka.
0: No, tak nám napište váš víkend ve třech slovech na 777 937 777 a jednoho vybereme.

0: 6 hodin. Tomu 10 minut posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů a je tu minuta šampionů. 60 vteřin na všechny zprávy od vás a připomínáme, že každý tenhle týden jeden z vás vyhraje 3000 korun na nákup na smysly.cz, takže zásoba poctivě křupavý, ručně vyráběný český granuly bez přidaného cukru může být vaše. Tak jdeme na zprávy teď.
1: Kája, Batelov, Slunce, Kamarádi a Skály.
0: Zdenka a Anaty, Český Krumlov, Grilovačka, Tura, Zmrzlina.
1: Káča, Osoblažsko, Výlet a Držpach, Relax.
0: David Žacléř, Dcera, Ukázka mladých hasičů.
1: Naty, Hradec Králové, Víkend, Fotbal, Otroci.
0: Lucka, Praha, Oslava, Tanec, Fotbal.
1: David Opava, Relax, Relax, Relax.
0: Martin Lhota, Upřetíná, Oslava, Opice, Trénink.
1: Jarka Rožnov, Podrad Hoštěm, Víkend v Mutěnicích, Víno, Sluníčko, Procházky po půdách.
0: Iva Arnoltice, Závody, Výhra, Zavařování.
1: Adéla, Fotbal, Houby, Rodina.
0: Hanka, Nové Města nad Metují, Výlet, Chození, Bolavé nohy.
1: Hanka, Liberec, Kašel, Rýma, Zlost.
0: Nikol Žamberg, Pouť, Kameňák, Knížka.
1: Lenka Ostrava, Práce, Práce a Rodina.
0: Milan, o víkendu Točník, Žebrák a Nohy v prd... To.
1: Tak a teď je to na Davidovi, aby vybral našeho výherce.
2: Takže já už si nepamatuju, kdo to byl, ale pamatuju si tři slova. Grilovačka, Tura a Zmrzlina. A líbí se mi to proto, že to je, jak kdyby ten posluchač jakoby rezignoval na to, že přichází podzim, vůbec si to nevšímal a jel si to dál. Grilovačka, pak Tura a pak si dám Zmrzlinu, no, protože ještě léto vlastně.
1: Tak je to Zdeňka a Naty z Českého Krumlova, tak moc vás zdravíme, gratulujeme.
0: Vyhráváte 3000 korun na nákup na smysly.cz. Tak Zdeňko a Naty, my se vám ozveme, no a samozřejmě pokračujeme i zítra, i ve středu. Celý tento týden máte možnost vyhrát tady tu parádní cenu. Tak pojďme na další muziku, Michael Schulte a Rehab. Oh,

0: školní atlasy můžeme hodit do koše.
1: Jak to?
0: Protože po skoro 500 letech se mění oficiální mapa světa, protože Africe došla trpělivost s tím, jak ji kartografové zmenšujou.
1: Zmenšujou?
0: No jasně, no. Protože ona se používala nějaká Mercartová jako mapa, ale prostě Afrika není byla mnohem menší, než ve skutečnosti je, jo? Takže všechno bude jinak.
1: Už to hledám tady, že všechno Afrika teda 14x větší ve skutečnosti, OK.
0: No, teďka přichází nový model, kde má každý kontinent přesně tolik centimetrů, kolik mu právě náleží.
2: Takže to se nedivím, že Afrika je větší teda.
0: Ono se říká, že na velikosti nezáleží, že jo, když v Africe tohle je teda jako divná poznámka. Mě by zajímalo, kdy naposledy jste v životě zjistili, že věc, kterou jste pokládali fakt za obrovskou, je ve skutečnosti úplně malinká. Alex Warren, novinka Fever Dream tady na Hit Radio a přehodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nakupte jednoduše online.
1: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen.

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fína.
3: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
8: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. elplasthk.cz
9: I chlebíčky se dají koupit online.

už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.

0: Vlasovka. No a pozor taky na exitu 62 ve směru na Hradec Králové, kde je dočasně zavřený výjezd z dálnice.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Global DJs, What a Feeling, 6 hodin 30 minut. Krásné ráno z Itrádia, jsme tady my tři, Michal, David a Jasmin. A David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Muži podle zkušeností rozvodového právníka podvádějí častěji, ženy zase lépe. Ženy totiž údajně dokážou nevěru lépe skrývat, zatímco muži jsou častěji přistiženi. Za hlavní příčinu rozpadu vztahů právník považuje postupné odcizení partnerů. Češi patří v Evropě k nejvybíravějším v preventivních prohlídkách. Téměř 2/3 lidí chodí jen na některá doporučená vyšetření. Každý čtvrtý Čech pak neplánuje absolvovat vůbec žádnou prevenci. Sex na dálku už díky moderním technologiím není science fiction. Nová zařízení umožňují partnerům přes internet přenášet pohyby a doteky téměř v reálném čase. Výrobci je představili na technologickém veletrhu v Berlíně.
2: To je teda ujetý, ne?
3: Jak to přeneseš? To musíš mít nějaký přístroj, ne?
0: No, asi jo, jako detaily nevím, ale...
3: No, mě by to, já si myslím, že nejsem sám, koho by ty detaily zajímaly. Víš, že člověk jako daleko pryč od partnera. Takhle, my tady v rádiu jsme taky schopni vás na dálku vzrušit. Myslím si, že z tohohle se vám postaví chlupy na celém těle. Hele, Get Far the Radio, to by šlo, ne? Tak pojďme na to, hezké ráno, 6.32.

0: Clark na Hit Radio Numb Encore. Krásné ráno a už za půl hodiny.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za nějakých 30 minut budeme u někoho zregistrovaných doma, takže už za půl hodiny všichni, kdo jste se zaregistrovali přes web hitradio.cz, můžete vyhrát peníze, protože až bude 7:10 a v éteru uslyšíte soutěžní zvonek, tak se koukněte za dveře nebo před baráky, jestli tam náhodou nestojíme.
2: Pokud jste v bytě a nedá se k vám dostat, tak budete mít 30 vteřin na to, abyste se pozdravili s naší hlídkou. A asi si klidně předem říkám, jako zavolejte výtah, ať jste pak rychle dole, protože v 7:10 bude opravdu celá republika běžet ke dveřím. Čechy, Morava, Slezsko, to budou prostě škatulata, na to se těšíme.
0: Máme pro vás 5000 korun pro toho, kdo otevře naší hlídce.
2: Když to nestihnete za těch 30 sekund, tak se přidává tisícovka na zítra, jo? Takže zítra 6 000.
0: Takže vy, kdo jste se zaregistroval, už buďte pomalu na chystaní, protože dost možná se objevíme u vašich dveří. Co se objeví za malou chvíli v playlistu, bude tohle Mando Diao, Dance with Somebody, a taky přidáme dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Faktury.
11: Trápí vás factoring?
10: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
11: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
10: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
11: Acema pokryje jakékoliv financování.
10: No, tak to beru.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Víme,

0: i nevýjimečné jako samotné vozy. Xpeng, nově v galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Tweet, tweet.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

0: rozjezdí se okolními ulicemi. No a pozor taky v Hradci Králové, kde dál pokračují opravy v Hrubýnově ulici. Zůstává neprůjezdná.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ráno zítra rádia 6.52 a Taylor Swift.
1: Jestli jste byli před 30 lety na Letný, tak je docela slušná šance, že jste tam nebyli sami, protože vás tam bylo 120 tisíc a důvodem byl tehda Michael Jackson. Dneska je to přesně 30 let od toho jeho legendárního pražského koncertu, který se úplně zapsal do historie, a tehdy tam Michael na Letný odstartoval svý světový history tour.
0: 120 tisíc lidí. Já to mám teda z vyprávění od budoucího tchána, takže to snad ani nešlo spočítat, že těch lidí tam bylo možná o dost víc, protože pak už to prostě nikdo nespočítal. No.
2: Když o tom začal mluvit, tak jsem si říkal, jestli to nebyl koncert Marka Ztraceného, ale pak jsem si říkal před 30 lety, to ještě asi brzo na něj.
0: Kolik by Markovi bylo, že jo? Nicméně, když si představíte, že před 30 lety tam byli všichni těch 120 tisíc lidí bez chytrých telefonů, že tam nikdo nic nenatáčel, všichni si užívali ten okamžik. Mě by zajímalo, jak se pak našli teda po tom koncertu, když se měli ty mobily. No mimochodem, dneska večer od 6 do 8 na Hitrádiu 90 budeme vzpomínat ve speciálu History Night a Jirka Pelnář taky vytáhne Jacksonovy pecky i v srdcovkách Hitrádia, ty hrajeme mezi 12 a 13. A mimochodem, aby toho nebylo málo, jo? Tak na Facebooku Hitrádia 90 se taky soutěží o nový DAB rádio. Tak kdybyste se chtěli zúčastnit, hledejte na Facebooku Hitrádio 90. No a když se o tom Michaelovi bavíme, tak pojďme si dát jeden z jeho zásadních songů.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
4: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air,
6: online
5: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Premiér Andrej Babiš by byl pro zrušení státní organizace Cermat. Podle něj by její práci mohlo převzít přímo ministerstvo školství. Cermat má na starosti například jednotné přijímací zkoušky nebo státní maturity. Babiš chce o jeho budoucnosti ještě jednat s ministerstvem školství. Největší zájem o peníze začínají děti podle průzkumu projevovat mezi 6 a 9 lety. Rodiče s nimi ale o financích nejčastěji začínají mluvit až kolem 9. roku. Většina dětí začíná dostávat kapesné přibližně v 8 letech. Více než polovina dětí, které chtějí v budoucnu zbohatnout, toho chce dosáhnout úspěchem v práci. Polský premiér Donald Tusk ostře reagoval na vítězství AfD v německých zemských volbách. Podle něj se z jejího úspěchu mohou v Polsku radovat jen idioti nebo zrádci. AfD v Sasku-Anhaltsku získala téměř 44% hlasů a volby jasně vyhrála. Stranu přitom tamní tajná služba označuje za prokazatelně pravicově extremistickou. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Památky ve východních Čechách zažily povedené léto. Tradičně buduje třeba Kuks, kam zamířilo přes 23 tisíc lidí. Největším krajským skokanem je ale zámek Náchod. Jeho návštěvnost vyskočila o víc než pětinu. No a památky ve východních Čechách mají dál otevřeno, tak můžete ta čísla navýšit. Počasí výletům bude přát, protože nový týden ve východních Čechách startujeme s polujasnou až oblačnou oblohou a teploty 25 až 28 stupňů Celsia a zítra dokonce 30 ve stínu.
9: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
10: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Krásné pondělní ráno.
12: Ahoj, hezký ráno.
13: Snídaně šampionů.
11: Už se to blíží.
12: Ano, už se to blíží, už v 7:10 u nás v éteru zazvoní zvonek, který někomu z vás, kdo jste se registroval do soutěže Kdo pak to zvoní přes web Hit Rádia, vydělá 5 000 korun.
11: Tak za 10 minutek, za necelých 10 minutek jdeme na to, tak vy, kdo jste se zaregistrovali, tak asi už pomalu buďte u dveří. Teď další muzika, DJ Semi a Janu Heaven, tím začíná další hodina.
14: Hit

0: korun v hotovosti.
1: No a přímo na místě, někde na místě, už máme Káťu Pechovou. Káťo, dobré ráno.
2: Přeju vám krásné dobré ráno. Dlouho jsem nestála s 5000 na ulici, tak jsem zvědavá.
1: Tak hlavně neříkej, kde přesně si, aby ti to někdo ještě nesebral, jo? Ale pojď tam popsat tu situaci. Je tam vůbec nějaká známka života tam, kde právě teďka si? Svítí se tam, nebo jak to vypadá v té ulici, nebo kde vůbec teďka seš?
2: Hele, zrovna kolem mě projíždí auto.
1: Super.
2: Je to teda jedno okýnko pootevřené, nevím, jestli bude to naše, uvidíme, jinak je tu klid.
0: Tak

0: Budete mít 30 sekund.
1: Tak a nezvoní Káťa, která je na místě, ale zvoníme my tady zvonkem v éteru a na vás.
2: A kdybyste tápali, tak prosím vás, jsem tak, kdo nad hlavou drží 5000.
0: Káťa, tam já i pak vidím, s tou 5 litrem nad hlavou.
1: Tak pojďme na to, zvoníme. 30 vteřin odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z
2: pěti. Máme ho!
1: Počkej, já slyším hlasy.
2: Takže Roman?
3: Já slyším spolu na podzimu.
2: Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho. Romane, tak já vás na chvilku pustím do snídaně šampionů, jo?
3: Roman, ahoj.
1: Romane, dobré ráno!
3: Dobré ráno!
1: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
3: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
0: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
3: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, protože jí mám. Tak ty brďo, tak já jsem to snad vyhrál.
0: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
3: Děkuji moc krát, jak... a všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
1: Nemáš zač. A prosím tě, ještě nám řekni, Romane, jak to je dlouho, co jsi se zaregistroval do naší soutěže?
3: Minulý týden, středa, čtvrtek, tak nějak.
1: Mm-hmm. Vidíš to, ale středa, čtvrtek, no. Pondělí, 5000 v kapse, co v kapse, v ruce. Tak moc gratulujeme, Káťo, tak můžete jít třeba spolu na zmrzku takhle po rádu.
3: 100%, že jdeme s Káťou minimálně na zmrzku nebo na kafe i s kolegyní. Yeah.
1: Tak jo, moc gratulujeme lidi, mějte se krásně.
3: Mějte se krásně, hezký den všem.
1: Ahoj.
2: Já bych to ráda ještě doplnila, Romance celý klepe, jdu ho uklidit domů peníze, každopádně ano, první šichta byla úspěšná, tak držím pěsti dalším.
1: Tak díky moc, Káťo, měj se, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak a je to 5000 rozdaných, tak to znamená, že zítra opět pro někoho z vás máme nachystaných 5000 korun, 70.
4: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: na 8, 3 minuty k tomu, tohle jsou Jeleni, Touha a Pláč.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak kdo jste se připojil až teď, před malou chvílí proběhlo historicky první Kdo pak to zvoní tady na Hitrádiu a Roman vyhrál 5000 korun. Byl tím prvním výhercem, vyhlížel naši hlídku z okna. My jsme tady zazvonili, vaším úkolem, vy, kdo jste registrovaní, bylo se jít podívat, jestli tam náhodou někdo od nás z Hitrádia nestojí. A u Romana stál.

0: za malou chvíli tady na Hitrádu Poetika, každou vteřinou taky Mika, Grace Kelly a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Koberce Brázda.
7: Koberce Brázda.
6: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
13: Zkuste si dát minutku klidu.
14: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Černá Hora.

Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínem.

0: Pitka, Grace Kelly a taky pondělní Hitrádio minutu po půl osmé. Za chvíli rychlá pitka. O co soutěžíte, tak to řekneme. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: K lepšímu zdraví a větší energii mohou pomoct i malé změny v každodenním životě. Mezi jednoduché typy patří třeba učení cizího jazyka, půlhodinová svižná chůze nebo alespoň jedno domácí jídlo týdně navíc. Důležitá je hlavně pravidelnost, nikoli velké změny ze dne na den. Návrat do školy po prázdninách může být pro děti pořádný šok. Odborníci proto doporučují v září postupně obnovit pravidelný režim a nepřehánět to hned od začátku s povinnostmi. Důležitý je hlavně dostatek spánku, pohybu a času na odpočinek. Vzorované stěny známé z bytů našich babiček se vracejí do módy. Retro ornamenty vznikají pomocí reliéfních malířských válečků, které byly populární hlavně v minulém století. Některé desítky let staré válečky jsou přitom dodnes plně funkční.
3: Teď jsem se vážně přemístila do bytu mojí babičky v hlavě.
0: No jasně, teda. Jasně. Mně to teda přišlo hrozně cool. Asi všichni, kdo jste měli nějakou babičku nebo jste trávili čas u babiček, tak to doma měli na zdech. A co jsem ale dlouho neviděl, tak to měla babička taky doma a to byly ty gumový kostkovaný ubrusy, jak se to přichytávalo takhle na stůl takovým tím cvočkem, jo?
2: Hele, vlastně dobrá zpráva, že všechno, co třeba dneska není v módě, se jednou v budoucnu zase do módy může dostat. Třeba když se koukám na ten tvůj účes, Michale, vytrvej.
0: Jasně, ale zůstanu, jak říkáš, hele, dávám tomu třeba tak 25 let a bude to zase v módě. Pojďme soutěžit. Dámy a pánové, jestli jste si po létě řekli, že by to chtělo udělat něco pro vaše tělo, máme pro vás dneska skvělou motivaci.
3: Za chvíli totiž můžete v rychlý pětce vyhrát 5000 korun na nákup na ptservice.cz a utratit je třeba za kolagen, kloubní výživu nebo něco pro pleť, vlasy, nechty, cokoliv.
0: Tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777, jednomu zavoláme a Porose a Bruno Mars, jdeme na to, hezké ráno.

0: Beyoncé, Bruno Mars. Tohle jsou hity na vaše pondělní ráno. Ladíte Hit Radio. A je tady rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete o voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Za 5000 už si tam uděláte slušnou zásobu. Najdete tam třeba kolageny, kloubní výživu, vitamíny, zdravou výživu nebo taky doplňky pro sportovce. Takže 5 otázek vás dělí od voucheru za 5000.
0: A kdo se s námi zasoutěží, bude Pavel. Pájo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsal, že bys chtěl soutěžit, protože se přítelkyni začaly lámat nechty. Máš to pod kontrolou takhle, jo? Teda její nechtíky.
3: No jasně. Oni, když jsou zarytý dozad, tak je to fajn, že jo?
2: Tak jo.
0: Tak jo. Tak jdeme na to, Pájo.
3: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Dospělý člověk mívá 32 nebo 28 zubů?
3: 32.
2: Ano.
0: Mm-hmm.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
3: Varšava.
0: Maďarska. Dáme jednu nápovědu, jako vždycky děláme. Začíná to na bu.
3: Na co?
2: Bu.
0: Bu.
2: Jako kráva, bu.
0: Tak pojď, Pájo.
2: Pojď, Pájo.
0: Pojď, pojď.
3: Bu. Tady, kurňa.
0: Bu.
2: Bu.
3: Bukurešť.
0: Ne. Pájo, tak nechtíky, než takhle, tak asi jenom zarytý nechtíky dozad, no, zůstanou, no.
3: No jo, to by dá nic dělat.
0: Pájo, ale zkus to zase příště, rádi tě uslyšíme, jo?
3: Jasný.
0: Měj se hezky, čau. Snídaně šampionu, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady u telefonu Aleš.
0: Ahoj, čau, Aleši, jak to máš ty s nechtama, taky je máš rád pošrábaný záda, nebo?
4: No, já se teda úplně moc ne, ale.
2: Tak a budeš aspoň vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
4: No, je to Budapešť.
2: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Které roční období následuje po zimě?
4: Po zimě je to jaro.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Kolik nul má 1000?
4: 1000 má 3 nuly.
0: Ani ano. Jsem to nestihl pustit. A poslední 5. otázka. V jaké hodnotě je voucher, o který soutěžíš, Aleši?
4: No, 5 táců.
0: No, 5 táců. Je to tvoje, Aleši, odkud jsi ještě?
4: Díky moc.
0: Odkud jsi, Aleši?
4: Prosím?
0: To je jedno.
2: Odkud jsi?
4: Jo, já jsem z Brna.
2: Jo, takhle.
0: No tak, to je jedno. Tak ne, Aleši, vydrž nám na telefonu, vezmem si od tebe nějaký údaje a voucher na 5000 na nákup na ptservice.cz je tvůj.
4: Díky moc.
0: Tak jo, zatím ahoj.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je pondělní Hitrádio snídaní šampionů, krásné ránko. Co nás za volantem nejvíc vytáčí na našich spolujezdcích? Tak podle průzkumu zvedá stres hlavně vlastní partner. To tady vyšlo z toho průzkumu. Nejhorší, co vytáčí řidiče, je virtuální pedál brzdy. Když partner začne prošlapávat podlahu a začne brzdit, jo. Potom tady je teda chycení, křičovitý se chycení madla nad dveřmi. A potom na třetím místě se umístilo komentování, jestli náhodou nejedeme moc blízko k tomu, kdo jede před náma. Jasmin pokivuje, tak v čem se poznala?
1: No, v tom třetím, ale to neříkám tak často. Já co jako nejvíc dělám, a to se přiznám, tak je, že syčím. Že když se mi něco nezdá, tak já začnu dělat jako a Kuba vždycky nesyč
0: no, tak
1: mi tady.
0: Ty máme nejradši, no. Že jo.
2: Jsem včera z Hradce do Prahy a udělal jsem všechny tři tyhle přestupky vůči partnerce, takže.
1: Jo, ty jo.
2: Jsme to měli komplet. No,
0: počkej, a ty
2: to.
0: Řídíš nebo neřídíš?
2: Řídila partnerka, protože jsme jeli z grilovačky.
0: Jasně, takže máš jako hat-trick. Kompletka, jo. A mně se líbí, jak tam bylo to, že se chytneš křičovitě toho na madla nahoře, že jo?
1: To je moje taťka, no.
0: Že to není jako, ty se, na co to tam vůbec je? To je na vystupování, nebo čemu to tam je?
2: No tady na to právě. To je, když tě tvůj partner vytočí. Přesně,
0: to je vždycky se to, že Ježišmarja, zpomal! Všichni tady chcprem!
1: Seš ty vůbec někdy na té straně spolujezdce?
0: To je dobrá otázka, nejsem.
1: Nejseš, takže nejsem. Vlastně nevíš, jaký seš, kdyby...
0: Nejsem, díky bohu nejsem, no. Dokud mě někde změřej. Ale nejsem, no. My jsme se o tom včera bavili doma s partnerkou a já teda ač jí věřím, co se týká řízení, protože řídí velice dobře, tak já bych byl nervózní na tom místě spolujezdce, protože mě to tam hlavně ani moc nebaví teda. Takže David se nechává vozit.
2: Je to tak.
0: Takhle to mají rozdělený po svatbě. Eva Farná a Mirai, vzpomenej si za malou chvíli, no a taky pro vás, kdo nás sledíte na cestách, aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Voláme všechny pardubáky a hlavně pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
15: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
16: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: stavební technika a provoz zpomaluje, tak s tím počítejte. A dopravní omezení čeká taky na dálnici D11 na kilometru 51 směrem na Prahu. Tam je odstavený osobák.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: jsou Coldplay na Hit Radio Feels Like I'm Falling in Love. 7:56, dobré ráno.
1: To, že se jednou necháte napálit, tak to se stane. Po druhý, už je to trošičku podezřelý, ale po třetí, to už je taková jako věrnostní kartička, jo. Tak 65-letýho chlapa z Chebu připravili dvě ženy téměř o 350 tisíc korun a vtipný na tom je, že ono to jako fungovalo po každý stejně, jo. Jedna ho pod záminkou nějakých intimních služeb odlákala do koupelny a druhá mezi tím prohledala byt a vzala tam schovanou hotovost. A takhle jim to vyšlo třikrát za sebou.
0: Já si říkám, jestli máme toho staršího pána litovat, nebo jestli těch 350 tisíc je daň za naivitu, jako jo. Protože když ti v 65 začne nabíhat 20-letá holka, o, nevím. No,
1: ale jak to předtím, nebo jak se to nakonec pokazilo, tak jednou ta žena udělala chybu a část těch ukradených peněz vytrousila na chodbě, takže jemu to potom už došlo, jo, postupně, že teda 350 tisíc nezmizelo jenom tak.
0: Pane bože, taková školácká chyba.
2: Oni tam teda byli několikrát a nikdy k ničemu nedošlo. Už tomu mohlo přijít podezřelý, že furt chodějí a nikdy z toho nic není.
0: Jasně, no, jako hele, kdyby si dal třikrát cestou kolem světa a dvakrát dýmku míru, tak mohu ušetřit.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že rafinérie mají nejspíš nepřiměřené zisky. Ve hře je proto opětovné zastropování marží na čerpacích stanicích. Snižování spotřební daně z benzínu a nafty ale vláda nechystá. Začátek nového týdne přinese do Česka ještě letní teploty. V úterý může být až 27 stupňů, na jižní Moravě dokonce kolem 30. Ve středu ale dorazí výrazná studená fronta s přeháňkami a bouřkami. Za ní se výrazně ochladí a odpolední teploty budou dosahovat jen kolem 18 stupňů. Známá egyptská televizní moderátorka dostala trest smrti oběšením. Soud ji uznal vinou z výroby a obchodování s drogami. Stejný trest dostalo dalších 11 lidí. Policie v případu zabavila přes 750 kg drog a surovin k jejich výrobě. Rozsudek zatím není pravomocný a odsouzení se proti němu mohou odvolat. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Řidiči, pozor na další opravu na D11. U Chlumce nad Cidlinou se začne měnit povrch dálnice na 7-kilometrovém úseku. Práce tam potrvají měsíc a provoz zůstane zachovaný v režimu 2+2. A v místě počítejte s maximální rychlostí 80 km za hodinu. No počasí na cesty celkově budeme mít ve východních Čechách pohodové, protože nový týden startuje s letními teplotami dneska 28 a zítra dokonce až 30 stupňů ve stínu. K tomu na východě Čech čekáme většinou polojasnou až oblačnou oblohu.
14: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať
15: zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
16: jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásný pondělí.
0: Ahoj. Je tady s námi i David Jošt a ten je na mě naštvaný už od rána. David, řekni proč.
2: Dobré ráno, no tak ani jednou nebyly zprávy přesně celou nebo o půle, no.
0: No tak jsme to vždycky dali v 59, no. Tak,
2: a ne po 31.
0: Tak snad mi to promineš. Tak jsme rádi, že vy jste tady s námi v tento čas 8.01, hity nachystaný, činasky venku je na nule, tak pokračujeme. Hezké ráno.
15: Hit Radio Černá Hora.

0: Činasky, venku je na nule. 5 minut po 8, hladíte Hit Radio. Více než 80% rodičů přiznává, že o víkendu hrají v posteli klinickou smrt. Na sociálních sítích se řeší taktika, kterou praktikuje právě více jak 80% rodičů malých dětí, že v sobotu a v neděli ráno předstírají, že ještě spí, jenom proto, aby nemuseli vstát k dítěti, které je přišlo vzbudit.
1: Jo, tak takhle to tehdy bylo.
2: Já jsem to taky pochopil jinak trošku.
0: No, takže hrajou mrtvýho brouka a čekají, komu dřív povolí nervy a půjde řešit, nevím, pohádky a hraní, hlad a snídaně a tady ty věci.
1: Tak tohle možná aplikuje můj přítel, protože já opravdu o víkendu vždycky já se těším, až nám začne ten společný den a někam pojedem na ten výlet a já ho moc neumím nechat spát, takže opravdu nakráčím do té ložnice zase zpátky a budím ho a on teda dělá, že spí, no.
0: No takhle, my jsme se bavili o dětech, no, ale dobrý, může to být i takhle.
1: Může
0: to, já jsem to teda praktikoval včera, se musím přiznat, jo. Já už jsem byl vzhůru asi hodinu dřív a přišla malá, ne, a teďka noc přišla, teďka slyšíš to cupitání po chodbě, ne, a já okamžitě, otočka na bok a...
1: Štranzo.
0: A šla pryč. A šla pryč, no, takže jako vyřešeno. A tak jsem si říkal, dokážete jako poznat třeba jako vy na svém partnerovi, jestli opravdu spí, anebo jestli to na vás hraje, teda?
1: Tak já to prokoukla teďka díky tobě, že to tak asi bude. A já to jako nedělám, ale předpokládám, že v budoucnu, až přijde rodina, tak asi začnu, no.
0: Jak to vypadá u vás? Protože vy taky nemáte ještě děti, že jo? Tak poznáš na partnerce, jestli předstírá?
2: Ta jo, a ta předstírá jako v jiných situacích.
1: Tak špatný to je, jo, že radši teda předstírá.
0: Zdravíme Evu. Tak pojďte nám dát vědět, kdo u vás doma vyhrává ten radní víkendový souboj nervů, prostě kdo vstává častěji, na kom to visí, na kom visí to obhospodařovávání vašich potomků.
1: Jo. A ve který situaci prostě předstíráte, ať už jde o rodiče, děti, o kohokoliv.
0: No, případně nějakých dalších situací, no, však vy víte. 777-937-777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat jako SMS-kou, nebo nám to nahrajte přes WhatsApp jako hlasovku, vrátíme se k tomu, hezké ráno.

0: Tohle je Daša a Austin. 80% rodičů přiznává, že o víkendu předstírají, že ještě spí, aby nemuseli obstarat děti, které jsou vzoru dřív a čekají, který z partnerů dřív povolí. 80%. Tak jsme se ptali, jak to vypadá u vás doma, jak to máte vy. Kdo na koho hraje boudu?
1: Pavel píše, čus, tak já jsem na tom líp, já nemusím nic hrát. I kdyby vedle mě bouchla bomba, tak já chrápu jak zabitý.
0: Hezký,
1: to je lepší případ,
0: hezký.
1: No.
0: Taky Wendy, krásné ráno, na svou 6letou dceru to aplikuji také. Ona ale přišla na to, že když přiblíží svůj obličej k tomu mému skoro nos na nos, tak to nevydržím a začnu se smát. Ona se pak řebí taky a když otevřu oči, vidím ze vzdálenosti 5 cm ty její nádherný vykulený kukadla, tak se mi chce vstávat hned, hezký den všem. A mě by zajímalo, jestli to funguje, jestli teda, když přiblížíš nos k nosu, jestli to toho druhého člověka rozesměje.
1: Ne, choď sem.
0: Davide.
2: Já...
1: Ježíš, on jde opravdu za Davidem.
2: Tak Davide, jaký to je?
1: Ježíš, oni se muckají.
3: Bylo to docela příjemný.
1: Ježíš,
0: Kriste. No tak já ti možná na tý spadbě budu hrát, až se vezmeme do dva. Taky tady máme nějaký hlasovky, třeba pouštím tu od Lenky.
4: Krásné dobré ráno, no u nás samozřejmě synovi už je víc jak 10, takže ten nás nebudí, ten je rád, když bychom spali třeba celý den a mimo celý den na tom počítači a tak, jak to dneska mladý mají, ale vnučka, když hlídáme, nebo vnoučata, když hlídáme vnoučata, tak samozřejmě děda je raní ptáče, nebo partner je raní ptáče, takže ten už je vzhledu třeba od 6, od půl sedmi, od 7. A pak samozřejmě vždycky slyším za dveřima pejspodit babičku, pejspodit babičku. Takže oni jako přijdou, šťouchají do mě a dědo, ona spí. No a teď samozřejmě šťouchají, rozdělají závěsy, skáčou po mně, otvírají mě oči, otvírají mě pusu. Štípou, tahají za vlasy.
1: To je pecka.
4: No a pak vždycky slyším, pojdeme, babička spinká. On ne, nespinká, takže takhle třeba 10 minut hrajeme tu hru a já pak samozřejmě už nevydržím a ty oči musím otevřít, že jo, protože to jinak nejde.
0: Zvrátil,
4: většinou, jo. Když opravdu takhle po těch 10 minutách mě zbudí, tak vnoučata jsou přebalený, nakrmený, takže dědo klobouk dolů.
0: Já jsem se vrátil teda zpátky do mých mladých let, protože já jsem tohle stejný dělal babičce. Hmm. Takže jsme to dělávali asi všichni. Nicméně, tady je zpráva ještě od našeho ahoj, tady Tomáš. Ty jsi byl chlape.
5: Ahoj, tady Tomáš. To takhle kdysi před nějakýma ježiš mraky let, když byli kluci mrňaví, jo, už jsou to veliký frajeři z nich, tak když takhle přišli za náma do ložnice, teď vlastně za ex už, s bejvalkou, že jo, když přišli, tak já, tak jsme byli vzhůru a já vždycky říkám, máma je vzhůru, běž ty otravat, a pak jsem zase si vždycky šel lehnout. Tak
0: začím. Čau. Já jsem čekal opravdu úplně jiný konec toho příběhu. Tak ahoj, tady Tomáš. Díky za zprávu a díky za všechny vaše hlasovky a zprávy. Pojďme hrát. My tady nic nepředstíráme, hrajeme jenom parádní hity Gives You Hell. 8 hodin, 16 minut. Tohle je Hit Radio. Hezké ráno.

0: Které papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
5: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v Hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec.

0: od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
2: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
3: Rekutech.
4: Peníze včas,
5: když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
6: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.

0: ve stavebninách Dekpatý do 18. září. Tak si přijďte pro Karisíť za super cenu. Více na dek.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: osobní auto s motorkou. Kvůli vyšetřování si tam chvilku počkáte. No a pozor taky na obchvatu Chrudimi, kde se nárazově dělají kolony a můžete se tam i krátce zdržet.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Černá Hora.

0: ty jsi jako já, tohle je velká věc na Hitrádiu, minutu po půl deváté, krásné ránko, s vámi my tři, Michal, Jasmin, David, a David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko čeká v novém týdnu pořádná teplotní houpačka. V úterý se teploty vyšplhají až na tropických 30 stupňů, ve středu ale dorazí déšť a bouřky. Ve čtvrtek se pak výrazně ochladí a teploty nepřekročí 20 stupňů. Zpěvačka Aneta Langerová teď kvůli zlomené noze koncertuje v Sedě. Jedním z prvních takových vystoupení byl koncert v Novém Jičíně, který odspívala na židli. Langerová přiznala, že je zvyklá po pódiu běhat s kytarou, nový způsob vystupování se ale nakonec docela užila. Vyšetření sluchu se nově stane součástí povinných preventivních prohlídek. Problémy se sluchem totiž mohou začít už kolem 40 a s věkem výrazně přibývají. Zhoršení přitom často dříve zaznamená okolí než samotný člověk. Teď mi napadlo, že jsem možná tuhle zprávu měl přečíst víc na hlas.
3: Co říkám?
4: Cože?
3: Já mám teda perfektní vzpomínky, ty jsi mi úplně otevřel vzpomínky na moji babičku, ona už teda není, ale špatně slyšela a nechtěla nosit na slouchátko, jo, a byla největší bžunda s ní někam jít, protože ona jak se neslyšela, jo, a ona si nešla prostý slovo daleko a pomlouvala všechny a všechno, ale tak mě dostávala do takových jako vypjatých situací, jo, že v tu chvíli bych se nejradši jako zales, ale teďka na to tak krásně vzpomínám. Pojďme na to, Ace of Base, Beautiful Life, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři, další vám hraje Jirka Plnář mezi 12 a 13. Hezké ráno!

0: Hit Radio a Linkin Park, The Emptiness Machine, 8.39 a dneska v 7.10 jste nás hromadně vyhlíželi.
1: Kdopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska v 7.10 proběhlo historicky první Kdopak to zvoní. To je nová soutěž tady na Hit Rádiu.
2: A každý, kdo jste se zaregistroval, tak můžete čekat až do 25. září naší hlídku před vašima dveřma a vyhrát si tak pěkný peníze. No a jak to vypadalo dneska v 7.10? Na to se podíváme.
3: Asi. Kdybyste tápali, tak prosím vás sem, tak kdo nad hlavou drží 5 000.
0: Tak pojďme na to, zvoníme. 30 vteřin odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z
4: Pěti. Máme ho!
0: Počkej.
3: Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho. Romane, tak já vás na chvilku pustím do snídaně šampionů, jo?
5: Roman, ahoj.
0: Romane, ahoj, dobré ráno!
5: Dobré ráno.
0: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, Kdopak to zvoní. 5 000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
5: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
2: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
5: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, protože jí mám. Tak ty brďo, tak já se to snad vyhrál.
0: No je to tak, Roman byl prvním výhercem 5 000 korun a kdybyste vy chtěli zkusit vyhrát, tak se stavte na webu hitradio.cz, tam se zaregistrujte a v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek, který my nebudeme zvonit u vás doma na váš zvonek, ale ten zvonek zazvoní tady u nás v éteru a vaším úkolem je se podívat.

0: pro dalšího výherce.
1: Tak 5000 dneska fuč, to znamená, že zítra opět 5000 korun pro někoho z vás.
2: Další brachy ti vezeme zase zítra. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
8: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Vsledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
14: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: jsou hity na Hitrádiu, Cyril Stumbling In. Krásné ráno.
1: Víte, jak se říká, kdo druhýmu jámu kopá, sám do ní padá? Tak v Maďarsku tam platilo jiný pravidlo teďka. Kdo kope druhému jámu, musí vykopat rychle a hlavně pořádně, protože se tam konalo mistrovství hrobníků v kopání hrobů, a to na čas.
0: To je geniální. Je jako takhle, každý z nás trávil víkend po svém, odpočinek, práce, rodina, pohoda, a v Maďarsku, člověče, mi to úplně uteklo, já jsem to až čet zpětně, že tam bylo vlastně sportovní víkend roku a stalo se to v maďarském městě, teďka jsem se naběh, Nieregesujfalu, Negršufalu, to je vlastně úplně jedno, asi jak to řeknu, prostě hrozný.
1: Soutěžili tam dvojice v oblecích, vzali si lopaty, museli opravdu co nejrychleji vykopat hrob přesných rozměrů. A pozor, nehodnotil se jenom čas, ale mělo to mít jako přesnou hloubku a dílku a všechno, a taky být jako hezky zarovnaný. Fakt to muselo být jako pintli.
0: No tak jasně, chceš mít hezky jako bydlení, že jo, potom. Ale žádný bagry, technika, nic, ruční práce. A co tady píšou, tak vítězové zvládli vykopat standardní jámu 200 na 80 cm a 1,60 m hloubky za pouhých, schválně si typnete. Nechám vás zahrát chvíli. 81 minut.
1: 81
0: minut.
1: To si ale makneš.
0: Takže za necelou hodinu a půl si vykopat ubytko, slušný. Nicméně, co u toho ti Maďaři poslouchali, tak to je snad naprosto jasný. Jasně, s plínou, jasně.

0: Posloucháte Hit Radio a nečekal jsem, že se někdy dožiju toho, že budeme v rádiu ráno hrát tohle Hrobař. Jsou dozvuky víkendového klání Maďarů v kopání hrobu. Připomínáme pro vás, kdo jste se nás zapnul až teď, že nejrychlejší Maďar se vykopal hrob za 81 minut. Hele, bravo, gratulujeme. Nicméně, když se vrátíme k té dnešní snídani, děkujeme, že jste to s náma vydrželi. A připomínáme, že v 7.10 jsme měli prvního výherce, který v soutěži Dopak to zvoní, vyhrál 5000 korun.
1: Byl to Roman, určitě se k tomu ještě během dne tady dostaneme, uslyšíte to zpětně. Nicméně zítra máte tu možnost vyhrát si 5000 korun kdekoliv po České republice, i vy?
0: Tak pokud ještě nejste zaregistrovaní na webu hitradio.cz, tak tam najdete všechny detaily a zítra v 7.10 dalších 5000 korun pro vás.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Teď už se loučíme, přejeme hezký pondělí.
1: A mějte se krásně, zítra se slyšíme od česti.
0: Těšíme se.
1: Ahoj.
0: Pa.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pojďme se podívat na silnice teda, které vypadají celkem klidně až na nějaká teda omezení v rámci údržby a staveb. Tak třeba nové omezení máme na Chrudimsku za výjezdem ze Slatiňan u odbočky na Pardubice se směrem od Orel čerpací stanice. Probíhají tady práce na silnici. Provoz je tady řízen kyvadlově, provizorní světelnou signalizací. Tak s tím prosím vás počítejte. Jinak šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu.
0: Zábavy.
1: Kvalitní značkové Instagram produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava
0: zdarma. On Air.
1: Ptáček má jménem.
0: I v aplikaci Radio.cz.
1: A prodejen se vším.
0: Hit Radio Černá Hora.
1: A plyn.

0: Čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností. Topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
1: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.

Velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.

0: Hezké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. 60 cm od Bílé věže v Hradci Králové. Takhle těsný průlet rozhodl o vítězi balónového nebe. Posádka z Českých Budějovic trefila ideální vítr a proletěla kolem věže na centimetry. No a ty emoce.
1: To snadne.
2: Přesně,
1: ty vole.
0: No a video s tímto průletem můžete vidět i u nás na Facebooku a Instagramu Hit Rádia Černá Hora. I když měl hodně plánů, bohužel už si je nesplní. Ve věku 80 let v neděli zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, spoluzakladatel kapely Jojo Band. O jeho úmrtí informoval jeho syn Štěpán Tesařík s tím, že jeho táta zemřel po nemoci. No a teď doprava na Černé hoře vysokému mýtu po otevření D35 výrazně ubyla tranzitní doprava. Město teď chce sklidnit i samotné centrum. Radnice plánuje pomalejší zóny, úpravy křižovatek, no a ve hře je taky odstranění semaforu na Hradecké ulici. Kamiony už většinou míří po dálnici, občas se ale ještě nějaký zatoulá do města. Hradec Králové porazil doma v 7. ligovém kole Spartu 2-1. Trenér fotbalových otroků David Horejš ocenil výkon týmu po náročném programu v posledních týdnech.
3: My jsme dneska hráli 12. soutěžní zápas, za což my jsme tady na to, nebo ty hráči ani já prostě zvyklí nebyli, a když to ještě vezmeme, tak ty zápasy vůbec nebyly jednoduchý, že když vezmeme ty soupeře, který jsme měli dvakrát Tromso, dvakrát Bežik, takže dvakrát Panathinaikos, těžký zápasy. My jsme dneska prostě hrozně potřebovali, jsme věděli, že jaká série nás ještě čeká, proto jsem nesmírně rád, že jsme to utkání zvládli.
0: Fotbalisté Sparty v neúplné tabulce klesli na 10. příčku, Hradec Králové je 8.
4: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
0: Léto se dá ještě jedno pořádné finále, zítra můžou teploty vyšplhat až na 33 stupňů Celsia a potom přijde střih. Ve středu dorazí studená fronta, déšť i bouřky a začne se citelně ochlazovat, maxima budou kolem 20.
5: Hit Radio Černá Hora.
6: A máme tady opět pondělní dopoledne, nebojte, ale s vámi je Hit Radio Černá Hora, kde právě teď začíná teda dopolední drive. Zdraví vás Jana Šumordová a hned na začátek dnešní 9. probereme pánské vousy. Nebudeme řešit, co tam najdeme, ale jejich velikost. Čím větší vousy, tím větší brada třeba, co? Téma bude teď už ale pink.

Ladíte Hit Radio Černá Hora, muži, kolik byste typli, že měřili nejdelší vousy na světě? Dnes je Mezinárodní den vousů, to mi okamžitě připomnělo, když jsem nedávno na benzince u Hradce Králové viděla chlapíka. A ten měl hodně dlouhé vousy, které si zapletl i do copánku. A ten copánek mohl mít dlouhý snad takových, já nevím, 30 centiáků. To ale není nic proti muži z USA, jeho vousy měřily 5 metrů a 33 centimetrů. 5 metrů, 33 centimetrů. Tady snad jako musel tento rekordní vousač používat nějaký kondicionér. Chlapi, používáte vůbec někdo kondicionér na vousy? Používá se to? Taky si říkám, jestli ten chlapík někdy jedl třeba nudlovou polévku, tak nějakou tu ztracenou nudli jste už prostě nenašli. Takže chlapi, pochlubte se. Kolik centiáků mají vaše vousy? A ženy, vousy ano nebo ne?

0: součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: pondělí, tak to je emoční den, že jo? Takže emoce i féteru vytrádí a Černá Hora. To model a jeho Another Love. No a dneska s vámi řeším bousy. Dotaz na ženy, jestli bousy ano, ne, a na vás chlapi dotaz, kolik centiáků mají vaše bousy, a mám tady zprávu od Miloše. Ahoj Ani, kdysi jsem se chlubil bousama, které měly 20 cm, pak jsem chtěl změnu, oholil se, a když jsem vyzvedával svou partnerku, tak mě nejdřív nemohla poznat. Bousy jsem si nechal zase narůst, ale už ne tak dlouhé. Miloši, no tak díky, a jako co je fakt, že muž z vousy a bez vousu, tak to je hodně velký rozdíl. Já třeba nepoznala na fotce kdysi svého taťku. Ten nosí roky vousy a jednou se oholil, takže tati, prosím tě, už to nedělej. No a vy ostatní mě můžete napsat na náš WhatsApp 601-292-464. Ženy, vousy, ano, ne, a muži, kolik centiáků bylo max. A klidně napište, jak jste o to pečovali.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464. Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. To fakt to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. To fakt to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci.

0: si a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
1: Jasně.
0: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. A za nábytek? Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
2: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
3: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
2: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
3: Inspirace na webu skryteskvosty.eu.
2: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
9: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Faktury, faktury, faktury.
12: Trápí vás faktoring?
11: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
12: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
11: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
12: Acema pokryje jakékoliv financování.
11: Tak to beru.
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

9 hodin, k tomu 34 minut. Ladíte Hit Rádio Černá Hora a začátkem 9. jsem otevřela téma muži a vousy. Dotaz na ženy, vousy ano, ne, a muži, kolik centiáků bylo max. Mám tady zprávu od Terky. Ahoj Jani, mně se vousy líbí, ale mám z nich hrozně podrážděné tváře. No tak, Terko, díky za zprávu. Vsadím se, že máš určitě prvního vousáče. Tohle máme asi každá za sebou. Naštěstí, nebo myslím si to, naše pleť si zvykne. Tolik teda dnes k Mezinárodnímu dní vousů. No a protože je dneska 7. září 2026, tak dneska to dělá na den přesně 30 let, co Michael Jackson vystoupil v České republice na letenské pláni. Tyjo, mě bylo 5 let a ani jsem možná netušila, že existuje Michael Jackson. Svět přitom prožíval jeho velký boom. Každopádně, Michael Jackson dal světu velký hudební poklad, řekla bych nevyčíslitelné hodnoty, protože jeho hudba inspirovala tolik lidí, rozproudila tolik emocí, že to se ani nedá prostě hodnotit penězi. My si dneska Michael Jacksona dáme extra v dnešních srdcovkách, které jsou tady v pravé poledne. No a taky si ho dáme už teď na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Mel Smith a taky dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora, to je váš parťák každý všední den od 9 do 12, tak díky, že jste s námi. No a zdravíme taky všechny řidiče, kteří nás právě teď třeba posloucháte. Na 801 10 nám můžete zanechat vzkaz z vaší cesty, za to moc díky. A jako po každé 2 minuty před celou se podíváme na silnice. To je váš nejlepší dopravní servis na východě Čech, tady na Hitrádiu Černá Hora.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Koberce Brázda.
6: Koberce Brázda.
5: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
7: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Klumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hra?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
4: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
3: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
4: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
3: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
5: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Voláme všechny pardubáky a hlavně pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
10: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
11: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
10: Neboď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
11: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme od vás hlášenou nehodu, a to na výjezdu z Hradce Králové směrem na Jičín za kruhovým objezdem. Srazila se tady dvě osobní auta, provoz je tady částečně omezen. Kolona se ale zatím netvoří. No a pozor také na dálnici D11 mezi 98. a 97. kilometrem ve směru na Prahu. Tady probíhá údržba vozovky v pravém jízdním pruhu. Tak s tím také počítejte. Jinak šťastnou a klidnou cestu, a pokud o něčem ještě víte, tak vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
5: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
6: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Ceny pohonných hmot znovu výrazně rostou a vláda zvažuje, že kvůli vysokým maržím rafinérií opět zasáhne do jejich cen. Premiér Andrej Babiš uvedl, že se může vrátit k zastropování marží, protože podle něj jsou současné zisky rafinérií nepřiměřené. Spotřební daň ale vláda podle Babiše snižovat nechce. A teď do Náchoda na Černé Hoře pozitivní ohlasy sklízí znovu otevření lázeňské budovy Ida ve Velkých Lázních Bělovez. Místo, které dlouhá léta chátralo, znovu ožívá a vrací se veřejnosti.
11: Já jsem nikdy nezažil, aby lidi na vás volali na ulici, na mě křičejí na ulici. Pane starosto, ty Lázně, to se strašně povedlo, my jsme tak pyšní na to, že to v Náchodě máme. Co to pro mě znamená? Všechno to pro mě znamená, absolutně. A v tu chvíli vlastně zjistíte, že to, co děláte, má smysl.
10: Říká tady na Černé Hoře starosta Jan Birke s tím, že otevřením lázeňské budovy to nekončí.
11: Už se tam dělá velký projekt, který se realizuje parku, mám 100 milionů korun a připravuje se projektová dokumentace na dva pavilony, které by vlastně měly dělat tu zdravotní lékařskou péči, tu ambulantní krátkou péči. Už jsou dneska lázně postavit, to takový ty lázně, co známe, že se tam prostě na 14 dní nastěhujeme. To Náchod nikdy nebude mít, protože prostě zkrátka dobře, na to potřebujete investora, to Náchod nemá.
10: Rodiče, pozor, blíží se první podzimní vlna rýmy, kašle a dalších respiračních nemocí, které podle epidemiologa Romana Primuly přichází se začátkem školního roku. Nejčastěji jde o běžné viry. Hlavní chřipková sezóna teprve přijde. Pomoci může dostatek spánku, pestrá strava, pohyb venku a taky pravidelný odpočinek. Kapitán fotbalistů Sparty Adam Karabec připustil, že vstup týmu do ligové sezóny je šílený. Po porážce 1-2 v Hradci Králové šel k nespokojeným fanouškům, protože cítil, že je potřeba s nimi promluvit. Nevytváříme si šance, chybí nám rychlost.
12: Tak jako jestli to někdo má v hlavě, že nejde takhle hrát, tak ať nejde ve Spartě. Jako. Tady člověk bude jako pod tlakem vždycky. Jestli jako budeme takhle pokračovat, tak to nemusíme jako hrát. Tady potřebujeme, aby jsme se teď jako chytli, každý soustřel na sebe a začali jsme jako vyhrávat. A ne jako, že se jako sesypem teď v, já nevím, 7. kole. Jako.
10: Pražané prohráli 4. zápas v ročníku nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce klesli až na 10. příčku. Hradec Králové je aktuálně 8.
13: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé Hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá Hora Pec.
10: Zítra bude až 33 stupňů ve stínu, no a potom přijde takové letní vystřízlivění, studená fronta a déšť, nejdeštivější z týdne má být středa. Ve druhé půlce týdne maxima jen kolem 20 stupňů Celsia.
0: Jinak řečeno, zítra plavky a pozítří kabát.
10: No, řekla jsi to naprosto přesně.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Pondělní dopoledne a jeho desátá je tady s vámi, je Jana Šimurdová a Hit Radio Černá Hora, kde vám hrajeme ty největší hity už za moment.

0: Na Hitrádiu Černá Hora Benson Boone a my máme prvního výherce ve hře Kdo pak to zvoní?
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Od dneška s námi můžete vyhrát minimálně 5000 korun. Stačí, když v 7 hodin a 10 minut otevřete někomu z nás dveře, jako třeba dnešní výherce Roman.
2: 30 vteřin. Odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z Pěti.
3: Máme ho. Fakt?
2: Počkej. Já slyším hlasy.
3: Ano, takže Roman? Tak počkej, já vám dám Romana na chvilku na ucho.
4: Roman, ahoj.
2: Romane,
4: ahoj,
2: dobré Romane. Ráno.
4: Dobré ráno.
2: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady máte přede mnou a kolegyně nás natáčí.
0: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, tak ty brďo, tak já jsem to snad vyhrál.
0: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
4: Děkuji moc krát a všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
3: Já bych to ráda ještě doplnila, Romance celý klepe, jdu uklidit domů peníze, každopádně ano, první šichta byla úspěšná, tak držím pěstí dalším.
0: Takže Roman má své poprvé s námi už za sebou. Dělat vám radost je naše specialita, no a na konci září jeden z vás získáte s Hitrádiem Černá Hora dokonce i 50 000, zkrátka vám rozdáme 100 000 dohromady. Více info a registrace na našem webu hitradiochernahora.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Baví vás Ray Dalton, mě ano. A teď jsme vám ho hráli na Hitrádiu Černá Hora. No a už máte jasno, na jaké kroužky nebo konkrétně sporty půjde letos vaše dítě. Bude pokračovat třeba v hokeji, fotbalu, nebo letos něco přidáte, změníte. Ať už v tomto směru podniknete nějaké změny, pokud tam prostě jeden sport zůstane, je to pořád super. A já mám za chvilku pro vás jednu dobrou zprávu, co se dětí a sportu týče. Počkejte si na to, mezitím vám pošlu z muziky další hity. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes poliu.

0: Polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labik-podlahy.cz.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
2: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
3: Rekutech. Peníze včas,
2: když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na první.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Znají vaše děti Pukáče, tady na Hitrádiu Černá hora, ano, a tahle jeho docela nedávná novinka. Zní dobře, Solitér, posloucháte Hitrádiu Černá hora. Děti a sport. Co myslíte, co vítězí, sport nebo počítač? Skeptik by řekl, že počítače. Poslední data u nás tady na východě Čech ale říkají, že u dětí vede sport. I když samozřejmě s rostoucím věkem dětí pomalu končí takový ten zájem o ty organizované kroužky, musím říct, že mě ale tato informace opravdu potěšila a je fakt, že poslední dobou mi přijde, že vidím děti hodně venku na hřištích a na kolech a dělá mi to fakt radost. Už jste doma řešili, jaké letos bude vaše dítě mít kroužky? Někdo máte jasno, nic se měnit nebude a bude chodit na to stejný, někomu něco dalšího přibude. Důležité je, když vaše dítko bude dělat aspoň něco. No, ten pohyb je zkrátka důležitý a i ta motivace se prostě v něčem zlepšovat, že jo? Takže dětičky, pěkně makejte a my dospěláci taky a dáme si k tomu nějakou music. Cranberries a zombie. Tak snad zombie po dnešku nebudou i z vás.

0: But you're just a boy.
1: Krásná věc od Beyoncé na Hit Rádiu Černá Hora. Díky, že jste s námi, no a už za malou chvilku vám pošlu další songy, hity pro vaše příjemnější pracovní dopoledne při pondělku. Chybět nebude třeba Damiano David. Taky dáme známý song ze seriálu Přátelé a v pondělním playlistu nebude chybět ani Kamarád. No a uvidíme, třeba stihneme i více. To je vaše muzika na Hit Rádiu Černá Hora.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
6: Butik salon Professional Treatment.
5: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
6: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
5: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
6: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
8: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlabí.cz. Kablo Vrchlabí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
15: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
16: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
15: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
16: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
17: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
18: A vy říká Marada?
17: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz
19: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, hlásíte nám hned několik nehod, tak pojďme na to. Na trase Pardubice směr Hradec Králové u Opatovic nad Labem na kruhovém objezdu se střetlo osobní auto s dodávkou, provoz je tady částečně omezen, projíždějte určitě opatrně. Také se vyšetřuje nehoda na průtahu Pardubic směrem od Chrudimi, tady se srazila dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, kolona se zatím netvoří. Na průjezdu Poličkou směrem do Hlinska na kruhovém objezdu bourala dvě osobní vozidla, počítejte také se zdržením. A na výjezdu z Hradce Králové směrem na Jičín za kruhovým objezdem se srazila dvě osobní auta a provoz je tady částečně omezen. Kolona se ale, co máme informace, zatím také netvoří. No, dneska pozor na ty kruháče, je to zvláštní, no. Vaše dopravní info volejte na 801 10100.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Velké náměstí se postupně proměňuje. Hradec Králové pokračuje v přípravě jeho celkové rekonstrukce. V historickém centru u Kašny přibývají zeleň, pobytová místa i nový mobiliář.
10: Ve druhé polovině srpna byla dokončena další etapa úprav, při níž bylo instalováno 12 mobilních nádob se zelení a také dřevěné platformy. Ty umožní prostor variabilně uspořádat pro odpočinek, setkávání nebo kulturní akce. Na úpravy může budoucnu navázat další zeleň, lavičky, stojany na kola nebo odpadkové koše. Prostor doplňují také mobilní městské židle a stolky.
9: Uvedl náměstek primátorky Adam Záruba. Příprava samotné rekonstrukce velkého náměstí pokračuje. Od září 2025 probíhá zpracování dokumentace pro povolení záměru. Pokud povolovací proces proběhne podle předpokladů, v roce 2028 by město mohlo získat povolení a následně dokončit dokumentaci pro samotnou stavbu. Stavební práce na velké náměstí se potom s ohledem na všechny legislativní procesy předpokládají nejpozději od roku 2030. Hradečané můžou opět ušetřit. Vrací se projekt Korenci a letos přichází s novinkou. Došlo k rozdělení na dva projekty. Jeden z nich má stejně jako loni za cíl podpořit lokální prodejce. Ten druhý nabídne příspěvek pro děti a mládež na volnočasové aktivity. V každé kategorii je možné využít až 1000 korun. Jak to funguje v praxi, říká náměstí primátorky Lukáš Řádek.
11: Princip zůstává velmi jednoduchý. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si uhradí sami. Při nákupu za 1000 korun, tak například mohu 500 korun zaplatit Korenty a zbytek ze svého. Příspěvek přitom není nutné využít najednou. Lidé ho mohou čerpat postupně při více nákupech až do vyčerpání celé 1000 koruny.
9: Registrace do projektu začínají 7. září na stránkách www.hk.korenci.cz. Tolik další Královéhradecké aktuality tady na Hit Radio Černá Hora.
12: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé Hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá Hora Pec.
0: A ještě počasí v krátkosti, dnes polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. To je pondělí, vážení, to je pondělí.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: 2 minuty po 11. s vámi je dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Já jsem Jana Šemurdová, no a ženy, čeho jste schopné, když chcete romantiku s někým, kdo se vám líbí? Mám tady totální úlet, co se stal. Zkrátka, když máte prašule, dokážeme vymyslet kde co, abychom dosáhli svého. A to i třeba políbek s někým, koho vidíme v telce. Dáme na to řeč po muzice. Připravený je Krištof.

Pivovar s pondělním dopoledním driveu, posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a ženský, teď si představte vašeho idola, představte si taky, že na kontě máte tučnou sumu peněz. Co uděláte, abyste svého pana úžasného třeba políbili? Celkem hustý a vtipný příběh, který se jako opravdu stal. Pojďme do Číny. Tady jedna žena přišla s neobvyklým nápadem, jak se řekněme, dostat do intimní blízkosti svého oblíbeného herce, jo? Zafinancovala natáčení seriálu, kde obsadila jako hlavní postavu jejího idola a logicky, asi už tušíte, sebe obsadila jako hlavní seriálovou partnerku. Samozřejmě scénář, který byl hlavně o nekonečných scénách líbání, které byly teda potom už i moc na samotného herce. Ten si prosím vás potom stěžoval a produkce s tím prostě nic moc nezmohla, no? Protože i když se snažila scénář se zamilovanou ženou upravit, tak žena si nedala říct. No, seriál, i když s obtížemi, tak nakonec vydali. Je to ale stejně jako hustý, jo. Tohle by třeba mě napadlo udělat někdy v mých nějakých 14, jo. Kdy prostě chcete věci podle vás. Tak co ženský? Kolik bude nových seriálů?

0: Before You Leave Me, věc, song, který dobře znáte. Už brzo vám ale zahrajeme také jeho novinku, na kterou já se teda moc těším, že bude i v dopoledním driveu, třeba zítra. Dočkáme se všichni, do té doby užívejte současné i minulé hity na Hitrádiu Černá Hora, které vám hrajeme každý den 24/7.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
3: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Klik, klik.
7: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybníce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz.
8: Hapex. Máme víc, než si myslíte.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20.

dohrála naše vůbec historicky první vítězka Superstar Aneta Langerová. No a aktuálně probíhá další řada československé Superstar, tak věřím, že určitě mnoho z vás sledujete. A od Superstar k počasí. To mimochodem překazilo kvůli silnému větru několik teď plánovaných balónových vzletů. Nicméně i tak jsme si ty balóny užili a jeden velmi zajímavý kousek taky s vámi sdílíme na našich sociálních sítích. Určitě doporučuji navštívit třeba náš Instagram Hitrádia Černá Hora. Tady totiž můžete vidět, jak létající balón prostě mine jenom o několik málo centimetrů bílou věž v Hradci Králové. Jako adrenalin to musel být slušný, takže určitě si to puste. Jinak počasí si z nás tento týden udělá asi dobrý den. U nás na východě Čech dneska maximum 24, zítra i přes 30 a ve středu okolo 19 a déšť. Tak jako lidi, je dobré s tím počítat a podle toho se obléknout, protože tohle si říká o rýmu a bolest krku. A to ještě na začátku září fakt nechceme. Řekla bych, že to je takový duben v září, no. Nic, pojďme si dát něco z muziky, mám tady pro vás na Hitrádiu Černá Hora Deep Blue Something.

0: Ahoj Disturbed, zdravíme z Etru Hytrária Černá Hora, 11 hodin 43 minut, to znamená, že se s vámi už budu pomalu loučit, doufám, že jste si to pondělní dopoledne s námi zvládli přinejmenším užít nějak dobře, přinejlepším výborně, no a za několik minut tady máme srdcovky, které dneska věnujeme Michaelu Jacksonovi, protože dnes je to přesně 30 let, co vystoupil v Praze na Letenské pláni, tak si je užijte, já vám děkuji, že jste byli to dnešní dopoledne se mnou a přeji vám krásný zbytek dne a zase zítra. Ahoj!
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
7: www.juta.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Hit Radio Černá Hora.

0: dopravní servis na východě Čech, trasa Pardubice Hradec u Opatovic na Kruháči se střetlo osobní auto s dodávkou a provoz je tam částečně omezen, stejně jako na výjezdu z Hradce směr Jičín za kruhovým objezdem, tam jsou dvě auta v sobě. Vaše dopravní info nám můžete volat na 800 1 1010.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.

0: 1. září, Dny Merien, Futurum Hradec, prostě lepší nákupy.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavma. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nejnižší výdělek od ledna poroste. Vláda schválila jeho zvýšení pro příští a přes příští rok o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Na programu měla také nařízení, podle kterého má v příštích 5 letech pokračovat střídání času. Další detaily přineseme. Ze začátkem školního roku významně narůstá počet nehod u škol a školek. Potvrzují to statistiky portálu nehod. Jak si pak poradit ze situací, kdy nemáte pojízdné auto, ale potřebujete své děti dopravit či vyzvednout ze školy, popíše Adéla Janu, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
4: Když auto nečekaně skončí v servisu, lidé často musí řešit nejen samotnou opravu, ale také to, jak se po dobu několika dní obejdou bez něj. V ČPP jsme proto přišli s novým připojištěním nákladu na náhradní dopravu. Klient v případě opravy dostane za každý den částku 300 nebo 600 korun podle sjednané varianty. Částku může využít například na veřejnou dopravu, taxi nebo sdílené auto. Účtenky za náhradní dopravu přitom klient pojišťovně dokládat vůbec nemusí.
3: Nejčastěji se bourá kolem 15. hodiny. No a česká fotbalová repre bude hrát domácí zápasy v červených trikotech. Venkovní sada bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahradila Pumu.
5: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
6: Ty naše východní Čechy máme většinou pod oblačnou oblohou a mělo by tak být po celé odpoledne nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia.

12 hodin, 2 minuty, přeju nádherný den, nádherné pondělí. Jo, dneska je ten den, kdy si tady na Hit Rádiu, jak já říkám, beztrestně sáhneme do rozkroku a řekneme juhu, protože dneska je 7.9. a je to přesně 30 let ode dne, kdy Michael Jackson spustil davové šílenství v Česku. Právě u nás, v srdci Evropy, v České republice, začal své světové turné History World Tour. Odehrál přesně 22 hitů a zanechal tady stejně nesmazatelnou stopu jako Neil Armstrong na měsíci. Dnešní srdcovky také budou úplně jasný. Dáme si pouze Michaela Jacksona a dáme si hity, které před 30 lety tady v Praze zazněly. Z těch 22 hitů Beat It byl jako 15. Takže tady už jsme téměř ke konci celého koncertu.

doby. Byli jste před 30 lety na Jacksonovi v Praze? Jestli ano, tak vám to strašně závidím. Strašně vám to závidím. Tady se ve mně probouzí ta typická česká vlastnost, ale strašně vám to závidím. Ale samozřejmě i přeju, protože to jsou prostě jako zážitky. Ach jo, no mě bylo 10, takže kdyby tam nikdo nepustil, naši se mnou nešli, ale jako jak říkám, boží, přeju vám to, ale závidím strašně. Michael Jackson byl, je a prostě bude král popu, jo, tady není o čem. To je titul, který mu už nikdo nesebere, nebo vás napadá někdo teď na první dobrou, kdo by mu ze současných zpěváků mohl konkurovat? Já přemýšlím a fakt jako ne, ani Taylor Swift, nikdo prostě. To, co on přinesl do hudebního showbiznisu, to nemá obdoby, nemá. Zkoušeli jste někdy moonwalk? Jak vám to šlo? Dejte vědět na 777-937-777. Tady je další hit In the Closet a to byl třetí hit, který odehrál na koncertě před 30 lety v Praze.

0: což je mimochodem hit, kterým otevřel celé své světové turné před 30 lety tady v Praze.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, tady u nás v Česku, v hlavním městě, tak se vybral Michael Jackson, že zahájí své světové turné, které bylo třetí v pořadí. A my jsme byli tedy ta první země, kde to celé odstartoval, což je neuvěřitelný. Díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Rádia 777-937-777. Třeba zrovna Get to Scream, jo, tak tady mám zprávu. Ahoj Jirko, písem Scream je má oblíbená a má i zajímavý příběh. Patří k nejdražším videoklipům všech dob. Skvělý výběr, zdraví Marila. Jo, to je pravda. Jedna, která díky za ten skvělý výběr, samozřejmě. Ta musela dneska zaznít, když v dnešních srdcovkách hrajeme hity, které právě před 30 lety tady v Česku zazněly. No a zároveň, a když jsem koukal, na kolik to vyšlo, tak se to přepočítává teď zhruba na nějakých, já nevím, 11 milionů nebo 7 milionů dolarů, že by to dneska bylo jako nesmysl. Nesmysl. Ano, ale prostě doporučuju. Podívejte se na videoklip hitu Scream, je tam samozřejmě i s Janet Jackson a zkuste se vžít do toho, že jsou to 90. léta a to, co se tam odehraje, to je prostě Hollywood. Takže chápu, že to stálo raketu, ale stálo to za to. No a když jsme u těch raket, tak tohle taky. Hit, který vyletěl do vesmíru. Smooth Criminal. Fantastická záležitost. Tenhle ten videoklip já zbožňuju. A tohle je píseň, která byla odehraná na koncertě jako číslo 6. Tak tady je Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: nás dokáže vytáhnout ty emoce. Michael Jackson, You're Not Alone, ve 12 hodin a 25 minut jako pátá poslední srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dnešní srdcovky byly opravdu výjimečné, zavzpomínali jsme na dobu v roce 1996, kdy v Praze tak stála na Letný 11 metrů cca vysoká socha Michaela Jacksona, protože právě Michael Jackson tady odstartoval své světové turné. Já děkuju za všechny zprávy, opět, které jste posílali na 777-937-777. Našel jsem tady zprávu od Lenky, která psala, já jsem tam byla. Byla jsem tam, je mi 55 a nikdy na to nezapomenu. Dodnes si vybavím tu husí kůži po těle a to, jak mi vytryskly slzy, když se poprvé objevil na pódiu. Byla jsem už dospělá a brečela jsem stejně jako všechny ty puberťačky kolem mě. Chápu a upřímně věřím, že tenkrát jste jako určitě nebyla sama slzavý údolí kolem a možná, že nějaká slzička ukápla i teď u balady You're Not Alone, protože prostě, jak jsem říkal, já nevím, čím to je. Možná je to tím hlasem, nebo je to tím jeho projevem, jak tomu věřil, jak to do toho dokázal do toho svého zpěvu prodat, že dokáže i z nás ty emoce takhle vytáhnout. No, dneska mezi 18. a 20. na Hit Rádiu 90. Pro vás máme ještě jedno velké překvapení, protože od 18. do 20. máme pro vás nachystaný kompletně celý dvouhodinový koncert tady z Prahy, který se odehrál v roce 1996. Takže vás dokážeme vzít o 30 let zpátky. Takže dneska mezi 18. a 20. laďte Hit Rádio 90. Myslím, že to bude dvouhodinovka, kterou si naši kolegové za mixážním pultem strašně užijou. Srdcovky jsou pro dnešek u konce. Ještě nás samozřejmě čeká srdcovka na přání. To je jako o tom žádná, ta tady je. Jestli to bude Michael, to už nechám na vás. Jestli chcete slyšet něco jiného, to taky nechám na vás. 777-937-777. Pište mi, co byste chtěli slyšet jako srdcovku na přání. Už za chvíli na Hit Rádiu.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu

0: Roberto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
4: Plus krkonošská příroda.
3: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
4: A volný vstup do lázeňského wellness.
3: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
5: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Coldplay a Burna Boy. Je 12 hodin 36 minut, posloucháte Hit Radio a před námi poslední srdcovka. Srdcovka na vaše přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na WhatsAppu 777-937-777, je to jedna zpráva za druhou a Petr píše: Ahoj Jirko, jsem rád, že jsi zpátky a určitě pochopíš, proč si přeju srdcovku od Jojo Band. Nikdy jsem nebyl jejich skalní fanoušek, ale už od dětství si pamatuju písničku Jedeme do Afriky. Je mi 42, mám dvě děti a stejnou písničku si s dětma zpíváme na výletech, na kolech, v autě a vždy, když máme dobrou náladu. A tak se mi nějak sevřel žaludek a udělalo se mi smutno, když jsem se dočetl, že Richard Tesařík v 80 letech odešel. Tak jestli by si mohl zahrát pro mě a mé děti a pro všechny, kdo mají rádi Jojo Band, Jedeme do Afriky, udělal bys nám velkou radost. A že zdravíme tam nahoru. Tak samozřejmě. Srdcovka na přání. 80 let, hele, na rovinu. To je super věk. To je jako dobrý. Kéž my bychom se dožili 80 let. Tak zdravíme do hudebního nebe.

0: platí, vy se jako nedokážete v žádným případě utrhnout od rodiny, pro vás nic takovýho bohužel neplatí, ale byl jsem včera na koncertě Johnnyho Deppa, Alice Cooper, Joe Perry a Johnny Depp a musím říct, že teda vidět kapitána Jacka Sparrowa na vlastní oči, to bylo jako neuvěřitelný a bylo to tak skvělý, že teď dáváme dohromady i video ze včerejška, co jsem tam jako natočil, jako totální amík, myslím jako amatér a brzy to dáme taky i na sociální síti Hitrádia, takže pokud vás to zajímá, sledujte sociální síti Hitrádia, můžete se podívat i ke mně na sociální sítě, dáme tam video, dáme tam fotky a bylo to teda jako skvělý. Musím říct, že to fakt bylo super. Takže pokud náhodou někdy uvidíte, že se Johnny Depp bude znovu vracet sem k nám, udělejte si volno, zkuste si to nějak doma zařídit a nebo si jenom sežijte dobré alibi a vyražte. Stojíte za to. Za chviličku Eva Farna a Mirai, si ten vzpomeneš si a nebude chybět ani Shakira a možná stihneme i Chumba Wambu.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Dětem místo dárku, dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
5: Rekutech. Peníze včas,
6: když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
11: Butik salon Professional Treatment.
10: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
11: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
10: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
11: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
13: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
16: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, průtah Náchoda směrem do Jaroměře, tam srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři a projíždí se jen jedním pruhem, tak se připravte na zdržení v kolonách. Budeme rádi, když nám zavoláte, jak vypadá situace na místě na 801 1100.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
4: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Do konce roku si musí vyměnit řidičák zhruba 243 tisíc řidičů. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíce zastoupeni lidé nad 61 let. O výměnu je možné žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity. Popisuje mluvčí rezortu František Jemelka.
8: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
7: Řidičský průkaz je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Kvůli konci platnosti je výměna standardně zdarma. Začalo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Vybraní žáci opět zažijí stav bez tíže ve speciálně upraveném letadle. Školáci ve věku od 13 do 18 let se mohou registrovat do 5. října. Uchazeč následně čeká několika měsíční výběrové řízení. No a naše basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem Spojených států amerických zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romane Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Blíží se říjnové volby do zastupitelstev obcí a senátu. K volbám stačí platná občanka anebo český cestovní pas. Kdo potřebuje nové doklady, tak je může mít zrychleně do 5 pracovních dnů za 500 korun. V Hradci Králové jsou ve druhé půlce září ještě volné termíny, jinak může přijít na řadu fronta na úřadě.
9: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
0: Oblačno je teďka ve 13 hodin, ale ve východních Čechách takové bude celé odpoledne a nejvyšší teploty, koukala jsem, 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
10: Jedna hodina odpoledne, dobrou chuť k obědu přeju, pokud jste vyrazili takhle v pondělí, popolední pauze ještě o něco později. To bude návrat do práce, co? Příjemně najezený, to je nádhera. Škoda, že si člověk nemůže jenom tak jako dát malýho krátkýho šlofíčka. Na druhou stranu, díky Hit Rádiu, tak si můžete vzít třeba i jeden, možná dva dny neplaceného volna, protože my každý... každý den rozdáváme ve snídani šampionů 5000 korun v naší velké hře Kdo pak to zvoní? A 5000 korun je minimální částka. Zítra o ní budeme hrát, dohromady vám rozdáváme 100 000 a ten poslední zářijový pátek to bude až 50 000 na ruku. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a my pokračujeme dál. Na Hit Radio ty nejlepší hity na pondělní odpoledne. Já jsem Jirka Pelnář a to

Tina a Rytmus s hitem Příběh, tady u nás na Hit Radio. Jo, Příběh. Další luxusní Příběh píše naše wimbledonská šampionka Linda Nosková. Sledujete tenis? Jestli ne, tak vůbec nevadí, to je v pořádku. Ale pokud ano, tak určitě víte, že Lindu čeká další extrémně náročný zápasové kariéry. Linda Nosková se v noci totiž dokázala v uvozovkách řečeno prostřílet do čtvrtfinále dalšího Grand Slamu, US Open. Teď ale tedy čeká mašina, kterou na tomhle turnaji 2 roky nikdo nezastavil a jde si pro svůj zlatý hattrick. Světová jednička Arina Sabalenka. To znamená, že když se to podaří, tak Linda buď zase připíše dějiny, anebo se tak trošku jakože rozbije o běloruskou zeď, což je vlastně dost trefný přirovnání, protože odvracet dělá tyhle holky, to je asi jako chytat cihly v letu. Tak věříme, že uvidíme senzaci roku místo rychlé demolice a budeme držet palce. Linda bude po třetí v kariéře hrát proti Arině. Zatím se jí to nepodařilo jí porazit, tak ale všechno je poprvé. Tak posíláme i hit The First Time. Poprvé, Damiano David.

Narozeninová na Hit Radio Flipside, happy birthday. Jestli máte dneska narozeniny, tak my vám samozřejmě přejeme všechno nej, o tom žádná. Ale zároveň si říkám, že jste si nemohli vybrat lepší den pro oslavu narozenin. Nejde o to, že je pondělí, jo, to vůbec, ale že je světový den salámu. To mě baví dost. Jinými slovy, dneska můžete, co můžete, dneska musíte mít všechno a všechny, jak se říká, na salámu. Jo? Nenechte se nikým a ničím rozhodit a platí to pro nás, pro všechny. I když narozeniny dneska nemáme, je světový den salámu, takže mějte prostě dneska všechno na salámu. Buďte úplně v klidu. Jo? Nervy tím pádem můžeme udržet na úzdě. Pohoda, ono to taky budete potřebovat zhruba tak za hodinku a půl, dvě hodinky, až nám začne i nějaká dopravní špička. Tak říkám si, když teda máme mít dneska všechno na salámu, chtělo by to i nějaký výjimečný hit. Ještě takhle odpoledne, tak co bychom si mohli dát?

0: Já to úplně vidím. Normálně si práci sedněte, dejte nohy na stůl. Až přijde šéf, řekni, ale dneska je světový den, já musím, jo? Tak pa. A k tomu poslouchejte Hit Radio.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
4: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
5: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
6: www.juta.cz.
7: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na Olfin.

0: zdarma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na dek.cz.
1: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
2: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
2: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu

0: Loterek Česko-Polsko 2021 až 27.
1: Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
4: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.

31. října více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji. Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

Matrix na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Já jsem Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Radio a já se ptám, znáte někoho, kdo vyhrál ve sportce? Ale jakože nějakou raketu, jo? Aspoň jedničku, jakože milion minimum. Já ne. Ta pravděpodobnost je opravdu malá. A vlastně úplně stejné je to i v hudbě. Když máte štěstí, tak nahrajete jeden single, trefíte jackpot a máte vystaráno. A jste v pohodě. A přesně tohle se povedlo dánský skupině Ten Sharp. Začali hrát na začátku 80. let, jo, tak si jako pobrnkávali, nic extra. No a potom v roce 91, tedy na začátku 90. vydali hit You a od té doby jsou za vodou. Jako nezávidím, přeju jim to a děkuju, že takovýhle hit vydali, protože tohle je přesně ten hit, který vám zlepší náladu. A proto je tady

0: pracujete jako řidič nebo řidička MHD, tak teď dobře poslouchejte, protože tady mám příběh, který se stal v Polsku a myslím, že až ho dopovídám, tak budete tleskat ve stoje. Normálně v Polsku teď vyzkoušeli nový způsob, jak nakládat s vandaly. Tramvajáci tam chytili v depu sprayera, jak tam maluje na jednu jejich mašinku, jo? Tak ho čapli, chytili ho, vzali řetěz a teď to není sranda. Normálně řetězem ho přivázeli k tramvaji, až ho nepustí do té doby, dokud to po sobě nevyčistí. Jo? Takže sprayer se nejdřív stekal, vyhrožoval policajtama, soudama, potom plakal, pak prosil a nakonec teda vzal rejžák a celý to svoje dílo a celou tu tramvaj vydrhnul. Když přijela policie, tak ho normálně odvázali, zeptali se, co se stalo, oni jim to tam popsali, všichni si podali ruku, nikdo nepodal trestní oznámení, no a odešel. Co vy na to? Je to správný způsob nebo ne? To rozhodnutí nechám na vás. Každopádně Polsko to vždycky bylo o krok napřed.
1: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.

0: zeď. Tweet.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
7: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
6: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
7: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
6: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
8: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: hit rádiu Beyoncé s hitem Halo, tedy Svatozář. Tak pokud sedíte v autě a už začínáte rozvážet děti do kroužků, anebo je akorát vezete ze školy, tak chápu, že tu Svatozář musíte mít taky. Tak to je píseň pro vás. A jak se teď kde jezdí, tak to vám řekneme. Je tady doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak zaseknete se na průtahu Náchoda směrem k hraničnímu přechodu s Polskem. Je tam víc než 2-kilometrová kolona. Na Orlicko-Ústecku za Ostrovem směrem na Skuhrov, tam se srazily 2 dodávky a projíždíte Kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 110100.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK.cz.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
11: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: VZP chce přilákat mladé lékaře do míst, kde jich je nedostatek. Nabízí jim stipendia. Jaká je podmínka pro získání peněz, doplní mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
1: Pokud se rozhodnou po skončení vzdělávání působit v některé z vybraných lokalit alespoň 5 let, mohou od VZP získat téměř 500 000 korun. V letošním roce se stipendia týkají budoucích pediatrů, praktiků a dětských psychiatrů.
0: Zájemci se mohou hlásit do poloviny října. V Klecanech u Prahy dnes dopoledne hořela v průmyslové hale trafostanice. Těžce zraněný je jeden člověk, kterého do nemocnice přepravil vrtulník. Požár je uhašený, okolí zasaženo nebylo. Samo se evakuovalo 160 lidí a objekt zůstává odpojený od elektrické sítě. Muž v Dánsku při práci na zahradě objevil největší vikingský poklad. Při stavbě nové terasy narazil na hliněnou nádobu ukrytou v zemi, pravděpodobně už v 9. století. Obsahovala více než 700 stříbrných předmětů o celkové hmotnosti 20 kg. Nález je 3x větší než dosud největší podobný poklad objevený v Dánsku. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Na Černé hoře vás v tuhle chvíli bereme do Pardubic. Po 15 letech příprav se začíná stavět nové sídlo úřadu práce. Budova za sumu 350 milionů korun vznikne v bývalých Masarykových kasárnách. No a co máme informace, tak hotovo by mělo být v květnu roku 2028.
3: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
2: Mělo by se nám na východě Čech postupně vyjasňovat, mraků bude ubývat a teploty se zarazí mezi 20 až 24 stupni Celsia.

0: další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. Vždycky takhle ve dvě hodiny se tady na Hit Radio povídáme naprosto bez obalu. Občas je to velmi tenký led, občas mám pocit, že slyším, jak pod náma křupe, ale dobrý, ještě pořád nám to nikdo nezrušil, takže ještě pořád si můžete klidně vy v rádiu říkat opravdu, co chcete a co si o tom myslíte. Vědci mají pro nás zase další téma. Které to je, uslyšíte za chviličku. Dáme jeden hit a pak jdem na to.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: September Cry for You. Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 8 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a máme tady téma pro dnešní den.
1: Vědci
0: tvrdí, že šéfky jsou klidnější a vnímavější než šéfové. Je to pravda? To je vlastně docela jako zajímavý téma, protože nad tím jsme možná nikdy ani nepřemýšleli. Šéfky jsou klidnější a vnímavější než šéfové. Máte šéfa nebo šéfovo? Zažili jste někdy, že jste v práci měli šéfa a v jiný práci šéfovou? Já ano. A teď nad tím vlastně jako přemýšlím, že je to vlastně jako pravda, protože když jde člověk na kobereček a jde k chlapovi, tak je to asi jako jiný, než když jde k tý šéfový. A zároveň se šéfoví, když člověk už potom má jakoby lepší vztah, teď to nemyslím vztah šéf a sekretářka, ne až takhle dobrý vztah, ale myslím, jakože už třeba jste nějakou dobu jako tam zaměstnaný, tak je pravda, že možná ty ženy dokážou být asi jako vnímavější i k nějakým našim rodinným problémům, že dokážou něco víc jako přejít, nebo naopak, jsou to prostě jako víc pumy, jak se říká, neodpustí nic, jsou drsnější. Já nevím, co vy na to? 777-937-777, tohle mě fakt zajímá. Na WhatsApp Hit Rádia a můžete psát zprávy, klidně posílejte hlasovky. Jestli souhlasíte s tím, že
1: vědci
0: tvrdí, že šéfky jsou opravdu klidnější a vnímavější než šéfové.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio a řešíme tady dneska téma, že
2: vědci
1: tvrdí, že ženy jsou jako šéfky klidnější a vnímavější než šéfové. Co vy na to? Do nás právě co posíláte na WhatsApp. Tomáš píše, ahoj, tak já nesouhlasím, měl jsem v pohodě šéfa a teď máme druhým rokem novou ředitelku a je to symetrika, který se obloukem vyhýbám. Štěpán, taky bych neřekl, že jsou vnímavější a nechápou vtípky. Měl jsem super šéfa, v kanclu byly prdelky, dobře jsme pokecali, teď je tady zábava jako v márnici. Díky za zprávu. Terka píše, ahoj, naprosto souhlasím. Máme šéfovou, která je jako naše druhá máma. Je zlatá, chápavá, ano, trvá na pracovní morálce, ale nebojím se jít do kanceláře. Její zástupce je naopak šovinista s uchylnýma poznámkama, toho bych zase za šéfa nedala, to bych radši podala výpověď. Je vlastně ještě možná taky pravda, že záleží i na tom, jestli jste chlap nebo žena, jo, a podle toho máte vlastně i vztah s tím šéfem, že jo, protože ženy k šéfové, ženské, tak budou mít možná blíž, než zase jako chlapy a naopak, no, to je těžký, co dál, ahoj, já bych řekla, že je to sporné a že prostě záleží na povaze člověka a na situaci, která se řeší. Zažila jsem různé šéfy a šéfové a úplně s tímhle výrokem nemůžu souhlasit. Zdraví Jana. Jano, děkuju. Ještě tady koukám na jednu rychlou zprávu. Zdravím do rádia. Já jsem stavař a většího narcistu, než je moje šéfová, jste ještě neviděli. Ale popravdě je lepší než jakýkoliv jiný šéf, co jsem měl. Zdraví Petr. Dobrý, tyjo, ženský na té stavařině stejně, co? Já to chápu, že je šéfová. Zase tady mám ten debilní humor, ale prostě jako pokud jako ví, jak to postavit, tak ať vám tam šéfuje, vy.

0: Lady Gaga, Abracadabra na Hit Radio, za chviličku Dua Lipa a také Mandraže.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme udělat tečku za dnešním tématem, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že ženy jako šéfové jsou více vnímavější než muži jako šéfové. Tak ze všech zpráv, které posíláte na WhatsApp 777-937-777, tady na závěr vybírám jednu a je tady napsáno od Jitky. Ahoj, já sama jsem šéfová a ráda bych někdy byla vnímavější, ale

0: Cionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment. Chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narostky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online. Od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
6: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
7: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
6: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
7: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.
8: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
9: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
0: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
10: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na

0: kdo se s námi zasoutěží, bude Pavel. Pájo, hezké ráno.
1: Hezké ráno. Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nám napsal, že bys chtěl soutěžit, protože se přítelkyni začaly lámat nechty. Máš to pod kontrolou takhle, jo, teda její nechtíky?
1: No jasně, oni když jsou zarytý dozad, tak je to fajn, že jo.
2: Tak jo.
0: Tak jo. Pájo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
1: Varšava.
0: Maďarska. Tam je jednu nápovědu, jako vždycky děláme. Začíná to na bu.
1: Na co?
0: Bu. Bu.
2: Jako kráva. Bu. Pojď, Pájo.
0: Pojď, pojď. Bu.
2: Bu.
1: Bukurešť.
0: Ne. Pájo, tak nechtíky, než takhle, tak asi jenom zarytý nechtíky dozad, no, zůstanou, no.
1: No jo, to vydá nic dělat.
0: Pájo, ale zkus to zase příště.
3: Dej si snídaní šampionů.

velmi dobrý kouzelník. No a dneska, i přestože je pondělí, tak vás také čeká velmi kouzelné odpoledne. Stačí, když dál budete poslouchat Hit Radio. Nejen, že pro vás po 15. hodině máme další skvělý hity. Po 15. hodině tam bude například Last Goodnight, taky Coldplay. Těšit se můžete dokonce i na chaos a vodopády. Boží, na to se těším, to akorát budu někde v odpolední špičce v autě, tak vodopády ty se hodí. Tak pokud na tom budete úplně stejně, tak dál určitě poslouchejte Hit Radio, protože aby jsme neměli zbytečně moc velký nervy z té odpolední špičky, tak si můžeme taky zlepšit náladu naší odpolední show, která

0: víkendu, zase to pondělí si možná říkáte, ale my se do práce těšíme, protože co, těšíme hlavně vás.
1: Nemusíš mě vykat, teď se už známe takovou dobu, Petře.
0: Promiňte, Ondro, promiň, Ondřej, střídej si je dneska se mnou odpolední show.
1: A tak, kámen, nůžky, papír, jdu do toho.
0: Výborně, do toho ta nejlepší muzika a samozřejmě ošatka dobré nálady.
2: Dej si tu nejlepší náladu na východě Čech.

0: Alex Warren na Hit Radio ve 14 hodin a 45 minut, někdo tomu taky říká 3/4 na 3 a já tomu říkám nejvyšší čas odejít a předat žezlo a tady štafetový kolík našim kolegům z odpolední show. Máte se na co těšit po 15. hodině, zítra ve 12 se na vás zase budu těšit já tady na Hit Radio, ve 12 nám začnou opět srdcovky, dalších 5 legendárních hitů, ty dnešní byly velmi specifický vzhledem k tomu, že tady dneska vzpomínáme na rok 1996, kdy právě v tento den se tak se tady odehrálo něco, co zanechalo stejnou stopu nesmazatelnou, jako zanechal i Neil Armstrong na měsíci. Prostě Michael Jackson v Praze odstartoval své legendární světové turné a my jsme byli tou první zemí a prvním městem, kde to všechno začalo v roce 1996. Kdybyste chtěli, tak dneska na Hit Radio 90 od 18 do 20 hodin dvouhodinovej záznam z koncertu právě z roku 1996. Zítra se na vás budu těšit, zítra v srdcovkách možná i tenhle hit. Lighthouse Family High. Kdybyste ho zítra nestihli, tak ho dneska uslyšíte ještě do 15. hodiny tady na Hit Radio. Tak se smějte.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte

0: Autosalon Dědek.cz.
1: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
2: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibirský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz.
3: Hapex. Máme víc, než si myslíte.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
6: Dobrý den.
7: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
7: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
8: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
9: A bych říkal,
8: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
11: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
12: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
13: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
14: Jasně.
13: Upravit čelo? Výška, šířka, design?
14: Samozřejmě.
13: Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
15: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cilinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
16: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hit Rádiu Černá Hora v Ústí nad Orlicí v Lidické ulici poblíž křižovatky Spolní je bouračka dvou osobáků. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a na dálnici D11 mezi 98. a 96. kilometrem směrem od Jaroměře na Prahu dneska v levém pruhu probíhá údržba a oprava značení. Tak pozor i v tomto místě a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
6: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
7: Rekutech.
8: Peníze včas,
9: když se tam rád vracíš.
5: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pohonné hmoty u nás zdražují a vláda zvažuje další zásah. Ve hře je znovu zastropování marží rafinérií. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že kvůli omezeným kapacitám rafinérií jsou jejich marže extrémně vysoké a zisky nepřiměřené. Spotřební daň ale vláda snižovat neplánuje. 60 cm od Bílé věže v Hradci Králové. Takhle těsný průlet rozhodl o vítězi balónového nebe. Posádka z Českých Budějovic trefila ideální vítr a proletěla kolem věže na centimetry. Emoce byly velké. Posádka je taky zachytila na videu, které máme na Facebooku a taky Instagramu Hit Rádia Černá Hora, tak se můžete podívat. Pozitivní ohlasy sklízí znovu otevření lázeňské budovy IDA ve Velkých Lázních Bělovez. Místo, které dlouhá léta chátralo, znovu ožívá a vrací se veřejnosti.
12: Já jsem nikdy nezažil, aby lidi na vás volali na ulici, na mě křičejí na ulici. Pane starosto, ty Lázně, to se strašně povedlo, my jsme tak pyšní na to, že to v Náchodě máme. Co to pro mě znamená? Všechno to pro mě znamená, absolutně. A v tu chvíli vlastně zjistíte, že to, co děláte, má smysl.
11: Říká tady na Černé Hoře starosta Jan Birke s tím, že otevřením lázeňské budovy to nekončí.
12: Už se tam dělá velký projekt, který se realizuje parku, mám 100 milionů korun a připravuje se projektová dokumentace na dva pavilony, které by vlastně měly dělat tu zdravotní lékařskou péči, tu ambulantní krátkou péči. Už jsou dneska lázně postavit, to takový ty lázně, co známe, že se tam prostě na 14 dní nastěhujeme. To Náchod nikdy nebude mít, protože prostě zkrátka dobře, na to potřebujete investora, to Náchod nemá.
11: Drama až do posledního míčku. Linda Nosková proměnila až 6. matchball a je poprvé ve čtvrtfinále US Open. Klepala se mi ruka už při tom druhém. Přiznala Nosková po vítězství 7-5, 5-7, 6-4 nad Martou Kostěkovou. Není to nejlepší pro mé mentální zdraví ani pro mentální zdraví mého týmu, řekla vítězka a postupující do čtvrtfinále US Open.
5: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé Hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá Hora Pec.
11: Ve druhé půlce týdne se nám teda začne vehementně hlásit o slovo podzim, ale zítra to ještě nebude. To čekáme většinou slunečno, jen při zvětšené oblačnosti přehánky a teploty vyšší, než máme dneska, a to mezi 24 až 32 stupni Celsia.

hezké odpoledne. Tak nevím, byli jste o víkendu tankovat? Já jsem jel dneska ráno pro plnou a chvilku jsem se teda u stojanů rozlížel, jestli někde nejsou nějaký michelinský hvězdičky, protože kolik teďka už zase chtějí za litr nafty, to je fakt peklo. Vlastně bychom se za chviličku mohli dočkat toho, že to bude fakt jako návštěva výběrového místa, kam si dojedeme jednou za nějaký čas, že nám to, tu naftu tam budou jako nalévat do auta přímo.

vést, ale finančně zdrucující závěr nebo něco podobného. Takhle, já jsem tankoval dneska za 48 korun a má to být prý ještě horší. Tak jako jezdit musíme, že jo? Takže si můžeme maximálně takhle stěžovat a víc s tím neuděláme. Tak jestli nás posloucháte třeba zrovna na odjezdu z benzinky anebo na příjezdu do benzinky, tak pevný nervy a k tomu další muzika z Černý hory, kamarád.

0: Alex Jean, Jasmine Thompson, krátce po čtvrt na čtyři. Já jsem před chvilkou říkal o tom, jak strašně zase zdražily pohonné hmoty, tak trošku navážu. Ti, kteří mají na to jezdit, tak jezdí taky do lesa, protože začíná pomalu houbařská sezona. Když projíždíte nějakýma takovýma ověřenýma lesníma místama, tak už to vidíte, jak to tam zase začíná být obsypáno auty. A prý fakt rostou někde už ve velkým. Tak schválně, chodíte na houby, už jste letos byli, ozvěte se k nám na WhatsApp přímo sem do studia. 601-292-464. My moc dobře víme, že se rádi chlubíte těma plnýma košema. Tak se pojďte pochlubit i na černohorácký WhatsApp. Za chvilku se my pochlubíme další muzikou, hrajeme to nejlepší z nejlepších, Måneskin, anebo Rose a Bruno Mars.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
2: www.juta.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

svý přísný pravidla, jo? Hrob musí mít přesně délku 2 metry, přesně musí být hluboký 160 centiáků. Bacha, hodnotí se to prostě jako ze všech stran. Třeba i ty stěhny dolů v té díře musí být krásně uhlazené a hodnotí se taky to, jak hezky esteticky vypadá vedle hrobu vyházená hlína na kupě. Prostě bizár. Par excellence. Já si jenom představuju tu situaci, jak tam kope prostě 20 týpků ty hroby, jsou tam ty fanoušci, že jo, jako na každém správném šampionátu a křičej tam kopej, kopej, anebo házej, házej, házej. Jako z tohohle bych chtěl vidět nějaký videa. Asi trošku pohledám po internetu. Teď už chaos a vodopády.

0: ve středu doma ve Finep Aréně pod Lízátky hrají dohrávku proti plzeňské Viktorce od 19 hodin a vstupenky jsou samozřejmě stále k dispozici, ideálně s proklikem přes fchk.cz.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Do fakt to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Do fakt to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
7: Dětem místo dárku? Dej den ve Fineparku. Finepark, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Finepark nudu zahání.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.

0: akce ve stavebninách teď platí do 18. září. Tak si přijďte pro Karysíť za super cenu. Více na dek.cz.
1: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
2: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?

0: I v projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
0: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
2: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: Hit Radio Černá Hora.

0: Hlásí se pondělní odpolední éter Hitrádia Černá Hora. Za minutu 16. hodina, pojďme se kouknout taky na aktuální provoz. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pozor, ve Hlinsku, ve Rváčovské ulici, kde se srazily dvě osobní auta. Na místě je policie, projíždíte jedním pruhem. Na výjezdu z Kladrub do Lučic, to je Královéhradecko, je bouračka motorkáře, nehoda, bohužel se zraněním, a projíždíte Kyvadlově. Ještě taky D11, 98. až 96. směrem od Jaroměře na Prahu. V levém pruhu dneska probíhá údržba, ať už cesty i taky značení. Tak zpomalte v tomhle místě. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfin Car. CZ.
7: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
8: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
9: Rekutech. Peníze včas,
10: když se tam rád vracíš.
7: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
11: On air.
7: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
12: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Vysokému mýtu po otevření D35 výrazně ubyla tranzitní doprava. Město teď chce sklidnit i samotné centrum. Radnice plánuje pomalejší zóny, úpravy křižovatek a ve hře je i odstranění semaforu na Hradecké ulici. Kamiony už většinou míří po dálnici, občas se ale nějaký zatoulá i do města. Řidičům v Hradci Králové se také ulevilo, otevřela se důležitá křižovatka Mileta, no a další úleva přijde podle primátorky Pavlíny Springerové brzy.
13: Hradečáci si určitě všimli opravy Malšovického mostu přes Orlici, kde probíhá vlastně doprava Kyvadlově. Tady ta oprava bude trvat zhruba do poloviny listopadu. Určitě Hradečáci zaznamenali také opravy, které jdou za ŘSD, týkají se našeho okruhu, ale i tam je dobrá zpráva, že na začátku října by vlastně ty opravy měly být kompletně zrealizovány.
12: Blíží se říjnové volby do zastupitelstev obcí a senátu, takže si raději zkontrolujte platnost občanky a nebo cestovního pasu. Kdo potřebuje nové doklady, tak si je může zrychleně udělat do 5 pracovních dnů za 500 korun. V Hradci Králové jsou ve druhé půlce září ještě volné termíny, jinak může přijít na řadu fronta na úřadě. Kapitán fotbalistů Sparty Adam Karabec připustil, že vstup týmu do ligové sezóny je šílený. Po porážce 1-2 v Hradci Králové šel k nespokojeným fanouškům, protože cítil, že je potřeba s nimi promluvit. Nevytváříme si šance, chybí nám rychlost.
14: Tak jako jestli to někdo má v hlavě, že nejde takhle hrát, tak ať nejde ve Spartě. Jako. Tady člověk bude jako pod tlakem vždycky. Jestli jako budeme takhle pokračovat, tak to nemusíme jako hrát. Tady potřebujeme, aby jsme se teď jako chytli, každý soustřel na sebe a začali jsme jako vyhrávat. A ne jako, že se jako sesypem teď, já nevím, v 7. kole. Jako.
12: Pražané prohráli v nejvyšší soutěži 4. zápas a v neúplné tabulce klesli na 10. pozici. Hradec Králové je 8.
7: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé Hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá Hora Pec.
12: Pokud vám chybí takový ten letní hit, tak se dočkáme zítra. To má být až 32 stupňů ve stínu, většinou bude sluníčko, jen při zvětšené oblačnosti čekáme přehánky. No a ve druhé polovině týdne už teploty jen kolem
11: 20°C,
12: takže se nám docela citelně ochladí.
0: No tak ještě jednou hezky.

karantín a taky pondělní odpolední éter Hitrádia Černá Hora. A teď téma pro úplně skoro každýho Čecha. Dneska 7. září se totiž slaví Den milovníků piva. Ano, je to den, který se hodí vyloženě v České republice a teď to myslím naprosto v dobrém. Navíc zítra je možná poslední možnost, kdy můžeme na to pivko 2, 3, 4, to už nechám na vás, vyrazit pravděpodobně naposledy v letošním roce na pořádně prosluněnou zahrádku někde na Růžku nebo zkrátka u vaší oblíbený reštiky. Připomínám, zítra má být 29 stupňů, takže úterek, jak vyšitej k tomu, aby se všichni milovníci piva zkrátka sebrali a tím minimálně jedním kouskem to šli oslavit. Pak už se, pravda, v nadcházejících dnech má trošku ozvat taky podzim, ale tím ještě nestrašme. Další muzika z Černý Hory do východních Čech, teď letí Leony.

letošním roce, že jo, před týdnem, vlastně to byl dojezd ještě prázdnin, tak co zvládáte to zatím? Dobíhá to ještě a kupujete další věci, které se pojí se školou, platíte různý kroužky a další povinné částky. Tak snad vás to tolik finančně nebolí, snad už jste trošku zajetí v těch kolejích a v tom ranním stávání. My vám k tomu odpolednímu odpočívání snad tedy už zahrajeme za chvilku z Černého.

0: Jste poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: jam, jam, jam. Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: De facto zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: A právě dneska ráno se to povedlo Romanovi. V 7 hodin 10 minut se poprvé v naší snídaní šampionů ozval zvonek. A všichni zaregistrovaní skrze náš web hitradiochernahora.cz se v tu chvíli museli jít podívat ke svým dveřím, jestli tam reálně nestojí tým Hitrádia Černá Hora. A on stál skutečně u Romana.
2: 30 vteřin. Odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z Pití.
3: Máme ho!
2: Počkej. Já slyším hlasy.
3: Takže, ano, takže Roman. Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho.
4: Roman, ahoj.
2: Romane, dobré ráno!
4: Dobré ráno.
2: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5 000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
1: No velká radost to byla. Jestli si říkáte, jak to vlastně všechno funguje, tak na našem webu máte kompletní pravidla a zítra ráno v 7 hodin na 10 minut budeme hrát o dalších 5 000 korun. To je velice příjemné zlepšení toho stavu.

Tohle hraje pondělní odpolední hit Rádio Černá Hora. Za námi Robin Schulz a Fast Boy. Možná jste aktuálně za volantem, kdekoliv na východočeských silnicích a stojíte v koloně

0: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
1: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
0: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
1: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
0: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No

0: Kupte jednoduše online.
1: Kadeřnický salon Perfekt v Hradci Králové představuje
2: Butik salon Professional Treatment.
1: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími

0: vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
4: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
5: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v

0: Velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Koberce Brázda.
4: Koberce Brázda.
3: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
6: Hit Radio Černá Hora.

Do 17. hodiny ladíte éter Hit Rádia Černá Hora. S vámi je Ondra Novotný a společně teďka mrkneme taky na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Královéhradecku pozor, na výjezdu z Kladrub do Lučic, bouračka motorkáře, všechno se tady ještě došetřuje. A pozor taky na předmět na vozovce, ten je na trase Turnov-Liberec za Žďárkem, tak pozor. No a ještě nám hlásíte, že na trase Liberec-Nový Bor za Bílým kostelem se pohybuje nějaká zmatená srna, která furt běhá po cestě, tak i tady buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.

0: Hanka Poskočilová. Velké náměstí se postupně proměňuje. Hradec Králové pokračuje v přípravě jeho celkové rekonstrukce. V historickém centru u Kašny přibývají zeleň, pobytová místa i nový mobiliář.
1: Ve druhé polovině srpna byla dokončena další etapa úprav, při níž bylo instalováno 12 mobilních nádob se zelení a také dřevěné platformy. Ty umožní prostor variabilně uspořádat pro odpočinek, setkávání nebo kulturní akce. Na úpravy může v budoucnu navázat další zeleň, lavičky, stojany na kola nebo odpadkové koše. Prostor doplňují také mobilní městské židle a stolky.
0: Uvedl náměstek primátorky Adam Záruba. Příprava samotné rekonstrukce velkého náměstí pokračuje. Od září 2025 probíhá zpracování dokumentace pro povolení záměru. Pokud povolovací proces proběhne podle předpokladů, v roce 2028 by město mohlo získat povolení a následně dokončit dokumentaci pro samotnou stavbu. Stavební práce na velkém náměstí se potom s ohledem na všechny legislativní procesy předpokládají nejpozději od roku 2030.
1: Ve druhé polovině srpna byla dokončena další etapa úprav, při níž bylo instalováno 12 mobilních nádob se zelení a také dřevěné platformy. Ty umožní prostor variabilně uspořádat pro odpočinek, setkávání nebo kulturní akce. Na úpravy může v budoucnu navázat další zeleň, lavičky, stojany na kola nebo odpadkové koše. Prostor doplňují také mobilní městské židle a stolky.
0: Hradečané můžou opět ušetřit. Vrací se projekt Korenci. A letos přichází s novinkou. Došlo k rozdělení na dva projekty. Jeden z nich má stejně jako loni za cíl podpořit lokální prodejce. Ten druhý nabídne příspěvek pro děti a mládež na volnočasové aktivity. V každé kategorii je možné využít až 1000 korun. Jak to funguje v praxi, říká náměstek primátorky Lukáš Řádek.
2: Princip zůstává velmi jednoduchý. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si uhradí sami. Při nákupu za 1000 korun, tak například mohou 500 korun zaplatit Korenty a zbytek ze svého. Příspěvek přitom není nutné využít najednou. Lidé ho mohou čerpat postupně při více nákupech až do vyčerpání celé 1000 koruny.
0: Registrace do projektu začínají 7. září na stránkách www.hk.korenci.cz. Tolik další královéhradecké aktuality tady na Hitrádiu Černá Hora.
3: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé Hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá Hora Pec.
4: No a ještě se podíváme na východočeskou oblohu. Bacha, v noci to spadne hodně nízko, to už budou podzimní teploty. Něco okolo 8 stupňů bychom měli měřit, ale zítra pravý opak, asi poslední hezký den v tomhle roce, má být odpoledne až 29 stupňů.
5: Hit Radio Černá Hora.
4: Teď je ale ještě pondělní odpoledne, éter Hit Radio Černá Hora. Ještě hodinku s Ondrou Novotným, zdravíme východní Čechy a posíláme kupu skvělý muziky. Před námi Lady Gaga, Mirai a nebo Black Eyed Peas. No a za chviličku taky něco pro vás, co nesnášíte zvedání telefonů. Mám pro vás jeden tip, jak se s tím vypořádat, aby to ta druhá strana vlastně vůbec nepoznala.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

Česko-polská spolupráce na Hit Rádiu Černá Hora, za námi Miraj a Trips. Víme o tom, že generace Z se bojí tankovat, bojí se té hadice a bojí se taky zvedat mobilní telefony. To jsou vlastně jako údaje, které jsou zkrátka vycházející z nějakých statistik, ale možná i vy dospěláci se občas bojíte volat, anebo zkrátka víte, že ten telefon musíte zvednout, ale úplně si povídat nechcete. Dneska jsem četl, jak na to, jo? Skvělej tip. Na začátek každého telefonátu stačí říct, mám skoro vybitý telefon. Rychle. No a potom, až vás toho přestane bavit ten hovor, nebudete třeba mít co říct, zkrátka zavěsit bez rozloučení. No a na druhé straně vlastně nemůže být pochyb o tom, že jste zavěsili z důvodu toho, že si nechcete povídat, ale samozřejmě, hele, vybitej telefon, známe to všichni, to je svině, že? Když to tak řeknu. Hotovo 20, tady je vyřízeno.

0: I vlastně současnost Black Eyed Peas za námi taky další kupa skvělý muziky, ale rozhodně nekončíme, protože třeba jenom do půl šestky se ozve Alex Warren a nebo Bob Sinclair. Tak buďte s námi, no a mějte stále ještě hezké odpoledne s Černou horou.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde.
3: Ahoj Kubo.
2: Ty k nám chodíš ze Slevomatu s nejrůznějšími zajímavostmi a taky s inspirací, co s volným časem. Takže po chlupce, co tam máš dneska?
3: Mám připravený 3 zajímavosti o Slevomatu jako o firmě. Google jsem a našel jsem vtipný věci.
2: Hele, to mám rád, to je zábavný, tak říkaj.
3: Hele, víš, jak je Slevomat dneska v podstatě miliardový gigant?
2: No.
3: Tak víš, kolik byl vklad zakladatele Tomáše Čupra na jeho rozjetí? V podstatě nákup domény, základní server, spuštění. 50 tisíc korun.
2: To je
3: jako, a všechno to bylo hotové za 10 dní a spěchali, protože věděli, že konkurence už se chystá taky.
2: No a jako vyplatilo se.
3: Jako dost. No a pak jsem našel taky úplně tu první nabídku na Slevomatu. V URL řádku má fakt číslo 1 a byl to otevřený voucher do kavárny. A ještě jedna zajímavost aktuálnější, která mi přišla taky brutál. Že, nebo tipni si, kolik procent Čechů a Slováků, kteří jedou do Polska, tam jedou se Slevomatem.
2: Jak to děláme ten pořad, tak si myslím, že to bude hodně, třeba 30%?
3: No, 50.
2: Tyjo!
3: Půlka turistů z Česka a Slovenska je v Polsku se Slevomatem.
2: Jo, to je fakt mazec.
3: Viď,
2: jako... No tak, přátelé, jestli jste ještě nebyli v Polsku se Slevomatem, no tak o to přicházíte, ne? No tak šup, šup, šup, vyrazte a my se budeme těšit.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově.

0: Linka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
4: A bych říkal, pán Marady, a?
3: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz
5: Hitradio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

tady je Hitrádio Černá Hora. Pokud se trošku více zajímáte o muziku, tak vám datum 7. září 1996 určitě něco říká. Mně tehda teda byly 3 dny, takže mě úplně ne, ale vy si možná vzpomínáte, že Michael Jackson přesně na dnešek 30 let naspátek v České republice na Letné zahájil to svoje obrovské tour, se kterým pak objel celý svět. Právě v Česku na Letenské pláni byl ten první koncert. Odhady jsou vlastně doteď úplně stejné, že na ten koncert přišlo 120 až 150 tisíc lidí na jeden jediný koncert. Neuvěřitelný. Mě zajímalo, kolik to vlastně tenkrát stálo, protože samozřejmě to byla velká show. No tak vstupenky tehdy stály od 600 do 700 korun. S tím, že ale před 30 lety byl průměrný plat ani ne 10 tisíc korun. Takže vlastně tenkrát docela velká částka a i tak se vlastně z Evropy lidi sjeli do Prahy, aby Michaela mohli na jeho začátku obrovský tour vidět. Michael Jackson právě teď taky v éteru Černé Hory.

0: Steven Fleck a další muzika. Tady je Éter Hit Rádia Černá Hora. 17.41, pro dnešek už se bude loučit Ondra Novotný. Ode mě ještě jedna připomínka, před malou chvílí jsem mluvil o tom, že je to přesně na den 30 let, kdy tady v Česku začala velká série koncertů Michaela Jacksona, tý legendární série, za kterou pak objelo vlastně celý svět. Tak dneska dvouhodinová připomínka právě přímo z koncertu na našem Hitrádiu, speciálně pro 90. léta na Hitrádiu 90. 18 hodin to všechno začíná, tak si to třeba skrze náš web hitradiochernahora.cz můžete naladit. A ještě jedna připomínka. Nezapomeňte, že zítra v 7.10 ve snídaní šampionů další rozdávačka 5000 korun v soutěži Kdo pak to zvoní?
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
7: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
6: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
7: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
8: Voláme všechny Pardubáky a hlavně Pardubačky. V neděli 13. září od 16 hodin hrajeme na stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. Tak buďte u toho a zažijte fotbal v plné kráse. Od fanzóny a skvělého jídla až po ligovou atmosféru. Vstupenky pořídíte na fkpardubice.cz. Pomozte nám zaplnit stadion. Ukažme společně, že Pardubice fandí ženám.
9: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
10: www.juta.cz.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně si dejte pozor, třeba na dálnici D11, 98. až 96. kilometr ve směru od Jaroměře na Prahu. Tady až do 7. večer probíhá dneska údržba a oprava svislého značení. Vaše dopravní info volit na 800 110 100.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
1: Zahradní technika Dubenec. Nové i vypasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz

0: září Dny Merien. Futurum Hradec. Prostě lepší nákupy.
1: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nejnižší výdělek od ledna poroste. Vláda schválila jeho zvýšení pro příští rok o 2,5 tisíce na 24 900 korun. V roce 2028 by šlo podle současných odhadů o předání o další 2 tisíce na 26 900. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by mělo začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Časové střídání mělo v Evropské unii končit už v roce 2019. Členské státy se na jednotném nastavení ale neshodly. Produkce vína ve Francii bude letos jedna z nejnižších za posledních 30 let. Na vině je zmenšování plochy vinic, ale také silná vedra a sucho, které poškodily révu a hrozny. 90 let od prvního ligového zápasu na českém území si v nadcházející sezóně připomene hokejová extraliga. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Ředitel soutěže Martin Loukota.
5: 3. ledna je 90 let od prvního utkání na území vlastně České republiky. Plánujeme retro kolo se speciálními drezy, nebo mužstva budou oblečou speciální drezy a zároveň si každý z týmů vybral jeden milník historický, který bude chtít nějakým způsobem připomenout.
4: Mistrovský titul budou obhajovat Pardubice. Začíná se předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem v úterý 15. září.
6: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
4: Večer a v noci postupně ubývání mraku, nejnižší ranní teploty 15 až 11, v údolích 8 stupňů. Zítra nás pak čeká jasný, polojasný den a teploty budou tropické. Ty maximální 29 až 32 na severu a západě 26 až 28 a foukat bude slabý během dne mírný jižní vítr.
7: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že jste ready. Hit Radio Classic je tu. A to znamená, že opět budeme společně cestovat časem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a taky milénia. Ať už jste měli pondělí jakýkoliv, teď se to zlepší. Slibuju. Společně s Roxette startujeme naší první hodinu.

Tohle show Depeche Mode a People Are People. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a sice ještě brzo, ale mám pro vás pár tipů, kdy se v září dívat na oblohu. Jo, protože to bude opět hezká podívaná. Dokonce hned dneska k ránu bude vidět hezké setkání. Měsíc se potká s Marsem a budou vidět velmi blízko sebe, jak kdyby šli na pokec. Čau kámo, dlouho jsme se neviděli, jo. Tak pokud vstáváte třeba ultra brzy, tak byste mohli tuhle nebeskou podívanou stihnout. Hned pozítří bude maximum Epsilon Perseid. Zní to jak z Harryho Pottera, není prosím vás, bude to menší meteorický roj, což znamená, že opět prostor pro vaše přání, jo, držím pěsti, ať se vyplní. Zároveň se měsíc přiblíží k Jupiteru. Vypadá to, že měsíc má teď prostě měsíc setkávání s planetama, možná to mají jako, že si dávají zpětný výtky, kdo dělá svoji práci jak. A prosím vás, třeba 14. září měsíc zakryje Venuši, jo? Vypadá to, že měsíc má poměrně divoký měsíc, tak pokud i vy, měsíc má divoký měsíc, to je skvělý, tak pokud i vy máte září jako poměrně divoký měsíc, tak se držte. A my u toho budeme s vámi společně s těmi nejlepšími hity. One T and Cool T.

0: Usher a Blue Savannah. Posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že září opravdu je hektickým měsícem, přece jenom začala škola, že jo? Zároveň některým už zase skončila. Já už jsem dneska četla, že některé děti už klasicky prošly 4 dny ve škole a už je to tady rýmičky, kašle, chřipečky, virózy. Tak prosím vás, jestli se vás to taky týká, jestli už taky někdo z vaší rodiny lehnul, tak přeju, ať se brzo zmátoříte a držím pěsti, ať tentokrát je těch rýmiček a chřipeček co nejmíň. A za chvilku douší Madonna, trošku klidnější než známe. Čeká nás song You'll See, a k tomu třeba Queenie.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keris Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
15: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
16: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
15: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
16: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
17: Ahoj, hele. hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Klumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Miracle. Posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. No a dneska ráno jsme odstartovali novou hru.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Nové, zábavné, společné dobrodružství. Kdo pak to zvoní? Každý den zvoníme v 7.10 u nás v éteru. Míša s Jasmin vám dávají tu šanci vykouknout ze dveří, z oken, odkudkoliv to jde. Protože každé ráno bude za jedněmi dveřmi stát naše hlídka. Já jsem měla tu čest být na té úplně první. A bylo to skvělý. Já přemýšlím, kdo z nás byl dojatější, jestli já nebo Roman, který vyhrál těch 5000 korun, protože prostě jel do té práce, i když tam nemusel. Jo, já můžu prozradit, že Roman peče moravský koláče, takže to prostě chcete s takovým člověkem se potkat, že jo? Každopádně, Roman to zvládl, vylezl tuším asi po 8 vteřinách, bylo to neskutečný. Pojďme se postaknout, jak to znělo. Třeba vás to inspiruje, abyste i vy v 7.10 byli ready. Pokud ještě nemáte registraci, na nic nečekejte. Hitradio.cz, no a zítra dalších 5000.
2: 30 vteřin. Odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z Pěti.
3: Máme ho.
2: Počkej. Já slyším hlasy.
3: Ano, takže Roman. Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho.
4: Roman, ahoj.
2: Romane, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
5: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, ty brďo, tak já jsem to snad vyhrál.
5: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
4: Děkuji moc krát, já všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
3: Já bych to ráda ještě doplnila Romance celý klepe, dlouho uklidit domů peníze, každopádně ano, první šichta byla úspěšná, tak držím pěstí dalším.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: vždycky fantastický George Harrison, Got My Mind Set On You, posloucháte Hit Radio. A to je přesně to, o čem mluvím. Songy, který vám vždycky zlepší náladu, jo? To je to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A to si tady spolu dáváme. Za chvilku další skvělý věci. Ať už je to Falco, nebo Alanis Morissette, nebo... Jestli něco potřebujete v pondělí slyšet, tak je to, že jste gorgeous. A to si dáme spolu s Baby Bird. Už za chvilku.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
6: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz.
7: Hapex. Máme víc, než si myslíte.
8: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady. No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
10: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat

Krásný pondělní večer, minuta po 7. hodině, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku už nás čeká divoká Macarena, ale právě teď. Geniální věc, která se objevila taky v mnoha filmech. City of Blinding Lights. Tohle jsou YouTube. Tak si to moc užijte. Jdem na to.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Na plotně se vaří voda osolená, Macarena v éteru Hit Radio. Krásný večer všem, 10 minut po 7 hodině. Mimochodem, taková zajímavost, jo, a schválně, zkuste nad tím přemýšlet. Došlo vám někdy, že to vlastně není tak, že vy si myjete ruce. Ne, vaše ruce se navzájem myjou a vy nad nima stojíte a je trošku divný, že na ně u toho koukáte. Napadlo vás to někdy? Jako mě totiž občas, jo, přijde mi trošku vlastně divný, každopádně ano. Vy se vlastně díváte na svý ruce, jak se navzájem myjou. Tak to je jenom takový malý poznatek, každopádně ano, čistota půl zdraví, takže na to samozřejmě nezapomínejte. A věřím, že nad tímhle songem si nikdo z vás ruce neumije. Tohle je totiž Lionel Richie a jeho Hello.

0: Tohle je Sting a Chip Mami. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, napadla mě taková věc. Zajímá mě jedna taková, ale úplně jednoduchá záležitost, jo? Jaký je váš nejoblíbenější sitcom všech dob? Máte nějaký? Protože všichni se potřebujeme zasmát, že jo? To je jasný. Může to být, dejme tomu, jakýkoliv seriál, ideálně právě k tomu zasmání. Já jsem teď totiž o víkendu dokoukala Teorii pravdou, možná znáte, jestli ne, doporučuju. U toho se teda hodně směje, taky se u toho hodně brečí, jo? Přiznám se úplně, až jsem se za sebe skoro styděla. Každopádně, pojďte dát dokupy ty nejlepší seroše, jaký máte. Ideálně hlavně ty, co nás pobaví. Pojďte 777-937-777. Je mi jedno, jestli to budou profláklosti jako Přátelé, Teorie velkého třesku a podobně, nebo třeba nějaký, co neznáme. Schválně, napište, u čeho se smějete vy. Já vám za to řeknu, u čeho vy se za chvíli budete vrtět. Eurythmics a legendární Sweet Dreams. No a k tomu taky MC Erik a Barbara. Tak buďte s námi.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě v perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
6: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
7: A bych říkal pán Marady,
6: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
11: www.juta.cz.
12: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
13: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
7: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na malcodhk.cz.
11: Dny evropského dědictví v Trutnově už tuto sobotu na téma Trutnovské spolky. Seznamte se s trutnovskými spolky. U společenského centra UFO se představí s bohatým programem. Výstavy, workshopy i koncerty. To vše už tuto sobotu na Dnech evropského dědictví v Trutnově. Více na www.uffo.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si

Výborný song, co? Eurythmics a Sweet Dreams, posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Já jsem se vás ptala na oblíbený sitcomy a vůbec jste mě nesklamali. Naopak, neskutečný. Denisa píše, já mám takhle Gilmorky, já vím, klasika a taky teda Brooklyn Nine-Nine, to je prostě nejvíc. Mluvíš mi z duše, Deniso, fakt, protože Brooklyn je top. Kdo jste ještě neviděl, doporučuju. Radek píše, tak za mě rozhodně Big Bang a pak taky starý dobrý Krok za krokem. To je prostě pecka, která nesklame nikdy. To je hezký. Mimochodem, jeden čas to takhle běželo v televizi a bylo Krok za krokem a hned potom běželo Beze stopy. To bylo takový trošku bizarní. No pak píše Michal a tam teda já si dovolím to podepsat kompletně v celém rozsahu. Píše, za mě nejlepší sitcom určitě americký The Office, Cancel. Je to můj komfort seriál, viděl jsem ho už několikrát a stal se součástí mého života. Ať už myšlenkami, hláškami, moty nebo písničkami a nikdy neomrzí. Je to tak, já myslím, že každý, kdo si pustí Office, tak si ho potom pouští už tak nějak navždycky. Jo, vždycky ho dokoukáte, jste trošku smutný a za měsíc ho pustíte znova. Tak třeba máte tip na nějakou novou show, kterou si pustit. A co se týče toho, co vám teď do uší, pustím já. To bude velký. Znalci už jistě vědí, protože dámy a pánové, přichází Král popu, Bílé rukavičky, Klobouček, taky a The Way You Make Me Feel. Tohle je Michael Jackson.

dneska už v podstatě taky legendární věc. Linkin Park, In The End. Jste s Hitrádiem, díky za to. Krásný pondělní večer, pondělky jsou těžký, to je jasný, jo, zvlášť pokud máte za sebou třeba volný víkend, ty návraty jsou vždycky blbý, ale zítra je úterý a úterý bývá taková jako pohodinda relativně, navíc má být jeden den fakt jako ještě hezky, takže pokud můžete, tak zdrhněte dřív z práce, běžte, nahoďte ještě bikiny, jo, zkuste ještě trošku nachytat toho déčka, protože minimálně na pár dní se to pak zkazí, přiznám se, že já jsem včera večer měla teplý ponožky. Jo, už se to blíží. Je to tak, tak zítra si to prosím vás pořádně vychutnejte. Já doufám, že si vychutnáte i další naše hity Counting Crows už za chvilku, k tomu taky John Cicada nebo Koreana. Tak buďte s námi.

0: co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
5: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
6: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
5: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
6: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes,
2: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie.

0: společný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíce. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu, jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Hezký večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Čekají nás Eminem, Depeche Mode, ale teď už Lucie a Troubit na trumpety. By se nám líbilo.

0: Mode v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Prosím vás, dneska není obyčejný den. Krom toho, že je pondělí, tak je taky den salámu.
1: Jo, opravdu, i salám už má svůj den.
0: Ať už si užíváte jakýkoliv salám, to nechám úplně na vás. Tak pojďme z toho dne udělat i den mám to na salámu. To znamená, že jestli vás dneska někdo rozčílil, jo, nebo se něco nepovedlo, kašlete na to. Mějte to prostě na salámu, úplně na pohodu. Klidně to zkuste aplikovat každý den, celý týden. Uvidíte, jak fantasticky se vám uleví. No a k tomu další hity právě teď

0: Iglesias vás prostě rozhýbe Rhythm Divine právě teď na Hit Rádiu. Hezký večer. Hezký večer, hezké pondělí, doufám, že zvládáte pěkně, s úsměvem. Musíme se sami považovat za vítěze, aspoň tak trochu, jo? Klidně si to namlouvejte, normálně, protože já nechci, aby to znělo divně ode mě, ale já jsem se inspirovala u Aby, víte? Protože oni to zpívají, jo? Že vítězové berou všechno. Tak když si budete myslet, že jste vítězové, tak ta logika je jako nenapadnutelná, že jo? Dáme si Abu už za chvilku, dáme k tomu taky Extreme More Than Words. Tak buďte s námi.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
3: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
4: Plus krkonošská příroda.
3: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
4: A volný vstup do lázeňského wellness.
3: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
5: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
6: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
7: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
6: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
7: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

slíbená Abba v éteru Hit Rádia. Přeju krásný večer. Mimochodem, jak se říká, v Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Tak kromě mě, že jo? A taky kromě jednoho berana. Prosím vás, tam teď jeden beran se začal očividně nudit ve svém výběhu. No a tak vyrazil do nedalekého zahradnictví. Což je logický, beran v zahradnictví, že jo? Jo, tak kozel zahradníkem. Očividně hledal něco na zub. Bohužel pro něj, tam na něj natrefili strážníci. Jo. Ne, že by to pro něj znamenalo konec zábavy. Vůbec ne, protože jakmile se k němu chtěli přiblížit, tak jim vzal doslova roha. Zdrhnul a vydal se, a to se mi moc líbí, že nešel za dalším jídlem. Ne, on se, prosím vás, rozhodl, že navštíví areál Vysoké školy technické a ekonomické. Já si myslím, že se chtěl prostě trošičku dovzdělat. Jo, podle mě zatím byl takový záměr. Každopádně to už strážníci pro jistotu zavolali přímo majitele a ten si tady u školy vyzvedl svého berana. Proti němu beran neměl šanci, jo. Tak jsme rádi samozřejmě, že to dobře dopadlo. Žádné zvíře ani student, doufujeme, že ani moc rostlin ublíženo nebylo. No a držím pěstí, ať vy nenarazíte na nějakýho zabejčenýho berana. Další hity k tomu. Jessica Falker, How Will I Know?

0: jste je v tom nenechali a zatančili jste si společně s Alphaville Dance With Me právě teď na Hit Radio. Krásné pondělí, hezký večer, za chvilku 9, já se tak s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra v 6, u toho nejlepšího z 80, 90 a taky milénia. No a ještě pár songů zbývá, za chvilku třeba tohle. Prostě chcete mít v uších a budete. K tomu taky Kylie Minogue nebo Snow. Mějte se hezky, ahoj.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
7: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
6: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
7: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.
8: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
9: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
8: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
9: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
8: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
10: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
11: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
12: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
13: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
14: A to říká máma Alita,
13: a? No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
15: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
16: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na mountrodhk.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.

0: Podnikáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus... Krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
2: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
1: A co Eli? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
2: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
1: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Černá Hora.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.

0: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
1: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
0: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
2: A to říkal pán Marada,
0: a? No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně, a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
2: A bude kafamarita, a?
1: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně, a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.